0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 12. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nívách, vodí mi na klidná místa úvod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šere smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších času. Se budeme modlit. Tak, drahý Pane Ježíši, já ti děkuju za tvé svaté slovo, že ty k nám skrze to slovo mluvíš a i dneska nám budeš předávat ty pravdy, které chceš nám předat, s kterýma chceš naplnit naše srdce. A tak, drahý Pane, prosím tě za to, abys dal moudrost i bratru kazateli, aby to slovo bylo mluveno v moci, aby jsme, Pane, pochopili všechno, co nám chceš tím říct, abys naplnil nás, aby jsme neodcházeli prázdní, aby to slovo padlo na úrodnou půdu a aby jsme, Pane, uměli praktikovat ve svých osobních životech, Pane. A tak děkuji ti, drahý Pane, že ty slyšíš a vyslycháš naše modlitby a činíš tak, jak je tvá vůle. A tak my chceme naslouchat, Pane, tvému hlasu a chválím a vyvyšuju tvé jméno Ježíš. Amen.

I když půjdu rokli šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tak to jsou další slova, na které se v této dnešní biblické hodině společně zaměříme. A jak jste si jistě všimli, tímto výrokem se jaksi všechno v životě ovečky mění. Dosud to bylo pouhé takové básnění a vychvalování toho dokonalého zaopatření ze strany pastýře, jako například dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mne na klidná místa u vod, naživu mne udržuje, nebudu mít nedostatek. To se krásně poslouchá. Ale nyní, jak vidíte, se i ve stádu něco začíná měnit. Mluva ovečky nabírá úplně jiný spád, než na co jsme byli dosud zvykli. Ovečka přechází do jakési druhé fáze života, kdy se u ní poprvé začíná objevovat myšlenka na těžší část života. A dokonce se v jejich slovech poprvé objevuje jedno slovo, které nemáme rádi. Všimli jste si, jaké to je? Smrt. Poprvé se u ní objevuje tohle slovo. Do té chvíle, zdá se, svítilo sluníčko, bylo krásně, v životě všechno vycházelo, dařilo se, ovečka, zdá se, překypovala zdravím, měla spoustu času na odpočinek, jakási bezstarostnost, ale nyní jakoby se v jejím životě začínalo stmívat. Místo sluníčka se na oblohu začínají stahovat mraky a všechno jakoby nabírá jiný spád. A není divu, léto, zdá se, prošlo. A na scénu vystupuje podzim a s ním ruku v ruce zima. Ano, i toho byly ovečky v Davidově stádu svědky. Radovali se jistě z jara, z léta, ale věděli, že těmto ročním obdobím brzy odzvoní a možná to už zažili opakovaně. Je to čas, kdy pastýř usoudí, že je nejvyšší čas, aby se ovce přesunuli z pastvin domů. Protože zima je na obzoru a pastýř musí rychle reagovat, aby své stáda před blížící se zimou uchránil. Putování do takzvaného zimního domova vždycky bývalo a bývá i dnes v mnoha případech dost obtížné. Nemluvím teď o malých stádech, které pastýř pase takzvaně kolem svého domova, ale máme teď před sebou pastýře Davida, který své ovce pásl během té letní sezóny daleko od svého domova. Jestli si vzpomínáte na to, když do jejich domu v Betlémě přišel prorok Samuel, aby tam na boží rozkaz pomazal za krále Davida, tak on musel čekat, dokud pro něj nedošli a nedovedli ho domů, protože pásl dost daleko od domova. A aby se vrátil, tak musel za ním být vyslán zvláštní posel, který znal tu krajinu a který ho dovedl domů. Stejně taky v dnešní době některá stáda pasou nejenom v Izraeli, ale ve Spojených státech a Novém Zelandě, na jiných místech a hodně daleko od svých domovů. Když se ale blíží zima, oni se musí s těmi stády přesunout domů. A právě toto je jedním docela z takových těžkých úkolů pro každou ovečku. Na jaře byla odpočatá, když šla na pastvu, byla natěšená, byla taky, řekněme, i mladší o ten rok. A tak z radosti běžela, navíc bylo už krásně, jarní sluníčko hřálo, hlavně nijak nemusela spěchat, poklidně se popásala, dny krásně ubíhaly, jenomže podzim a s ním blížící se zima už je o něčem jiném. Jak jistě víte, jsou roky, kdy se v podzimních dnech ze dne na den pokazí počasí a všechno se změní, nastane nejvyšší čas stádo přesunout do bezpečí. A pak to nastane. To putování do zimního domova pro ovečky, hlavně některé, bývá hodně zdlouhavé a hlavně namáhavé. Ovce postupují hodně pomalu, z důvodu, že musí z hor scházet po různých stráních údolí, rokly
a najednou se musí prodírat i sněhem, který je sem tam zaskočí. Z toho, co vím, tak je to právě první sníh, který je pro pastýře signálem, že je nejvyšší čas ovce přemístit do zimního stanoviště. A pastýři někdy využívají, kolik to jenom jde, než přijde ten první sníh, aby nemuseli ovce krmit a aby využili ještě co nejvíc podzimu a trávy s tím spojené. Zkusme si teď představit, jak je ovečka zaskočená tím, co vidí, když se ráno probudí a venku je sníh. Večer možná ještě se pásá na zelené trávě a ráno tam je bílo. Přes noc nasněží a ona se chystá na návrat. Přes to všechno, přes ten sníh, nebo právě proto, ovce musí vydat sílu na zdlouhavou a nebezpečnou cestu domů. A když tak čtete tenhle žalm, tak přesně v tomhle stavu nacházíme Davida. On uvažuje o sobě jako ovečce v božím stádu. Vidí sebe sama, jak nastal čas po těch krásných dnech s pánem. Nastává čas, kdy ho pastýř připravuje na zpáteční cestu. Na cestu domů. David vidí, jak jarní a letní čas i v jeho životě pominul a blíží se podzim. A zima, která se hlásí o slovo, jde ruku v ruce s nebezpečím a nejednou starosti v životě. Proto z jeho úst poprvé slyšíme to, co, jak jsem říkal na začátku, do té doby nezaznělo. A sice, i když půjdu rokli šeré smrti, kralický překlad říká, byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti. Ano, pojednou David má před sebou už ne ty zelené, pouze zelené pastviny, má před sebou ne pouze klidná místa u vod, ale on už vidí blížící se údolí, vidí stráně, po kterých bude muset sestupovat, a zatím vším vidí i jakýsi stín a nazývá ho stínem smrti. Vnímejte, jako ovečka, přestože je pod ochranou toho dobrého pastýře, přesce jenom od tohohle není uchráněna. Někdy si říkáme, když už jsme boží děti, jsme křesťané, tak přece jenom budou věci, které nás minou. Jak vidíte, neminou. David v roli ovečky vidí před sebou údolí, vidí před sebou stíny, vidí před sebou starosti, nemoci, bolesti a vidí v dáli i stín smrti. Jedním slovem, všechno to nebezpečí spojené s podzimem a zimou jako takovou v životě člověka. Drazí moji bratři, sestry, věřím, že jste poznali, o čem tenhle výrok jedné z božích oveček je. A taky, co tento výrok ovečky z božího stáda znamená i dnes večer pro mě a pro vás. A teď prosím, nechme stranou věk, který někdy si říkám, ještě mi tolik není. Ať se podíváte, z jakékoliv strany chcete, je to obraz toho našeho současného života. Krásné jarní a letní dny i v našich životech pomalu a jistě střídají ty dny, na které se možná netěšíme, ty podzimní dny. A my možná cítíme v životě, že se blíží víc než kdy jindy čas na cestu domů. A že i některé z nás ta doba hodně překvapila, anebo překvapuje, možná dřív, než jsme si mysleli, o tom není pochyb. Někteří z nás ještě včera jsme si mysleli, že žádná změna v životě není na obzoru. Že dnešek je jako včerejšek a že vlastně nic vážného se s námi neděje. Sluníčko života ještě včera krásně svítilo, možná jsme se cítili zdraví, spokojení, snad stále ještě svěží a mladí. V rodině bylo všechno v tom nejlepším pořádku, všechno se dařilo. A možná jsme měli spoustu plánů do budoucna. Jenomže pak jsme se pojednou probudili do dalšího dne
A nechtělo se nám věřit, že je všechno jinak. Všechno venku už bylo bílé. A nám z ničeho nic došlo, že přišla zima i do našeho života, že léto je u konce. Že zdraví už není takové, jaké bylo. Že to všechno nějak vzalo jiný směr a hlavně rychlý směr. A jestli víte, že v životě člověka to někdy přichází jak blesk z čistého nebe. Jdete k lékaři možná jenom na preventivní prohlídku a jste na prostém klidu. Možná ještě v čekárně jste v naprostém klidu, možná ještě domů jdete v naprostém klidu. A pak přijde výsledek a svět se jaksi boří, jakoby venku už se setmělo a jako už by všechno vzalo jiný směr. A nebo jedete někam a jste šťastní, v pořádku a všechno se cestou najde, jde jakýsi den D, kdy i ovečka Kristova stáda nechce věřit tomu, co přišlo a jak rychle to přišlo. A to jsou dny, kdy i jednotlivé ovečky se pomalu vydávají na jakousi strastiplnou cestu. A jak už jsem řekl, jsou to cesty, které se neobejdou bez různých údolí, roklých a strání. Byly dny, kdy David vnímal ve svém životě roviny, viděl pouze zelenou trávu, klidné vody, a je to tady krásné řečeno, že si zakládal na klidných vodách. A víte, že když je klidná voda, tak se roklých a strání. Byly dny, kdy David vnímal ve svém životě roviny, viděl pouze zelenou trávu, klidné vody, a je to tady krásné řečeno, že si zakládal na klidných vodách. A víte, že když je klidná voda, tak se krásně v ní zračí nebe, když jsou

že vy i já v takových okamžicích bychom si přáli, kdyby ta údolí překlenuli nějaké mosty, možná vzdušné mosty. Ale oni tam nejsou. Kolikrát bychom chtěli z jedné hory tak nějak přejít na druhou. Možná i tak v duchu prosíme, kdyby tak nám Pán Bůh dal křídla, abychom přelétli to údolí, ve kterých je starost a bolest. Ale jak vidíte, nevyhýbají se údolí ani Kristovým ovečkám. A my musíme z té hory jít dolů do údolí. Každý z vás víte, kolika údolí už jste prošli během těch let, tolik jste mezi ovečkami Pána Ježíše Krista. Chci vám i tímhle říci, že to není nic divného. A David, věřím, proto to zakomponuje do tohohle žalmu, aby až přijde něco takového do našich životů, abychom si nemysleli, že se s námi děje něco neobvyklého. A říká to apoštol, aby až přijdou takovéto věci, aby jsme si nemysleli, že se s námi děje něco neobvyklého. Ale že to patří i do života Kristových oveček. Že z těch krásných travnatých hor musíme nejednou trpělivě sestupovat do jednoho údolí za druhým. Údolí totiž k horám neodmyslitelně patří. Někdy obdivujeme ty hory, krásné, ale abyste se na ně dostal, musíte do údolí. Horské srázy jsou zbrázdění hlubokými roklemi, rozsedlinami a příkopy. A skutečně ta nejschudnější cesta z hor vede z pravidla právě těmito roklemi a údolími. Však se ještě jednou zaposlouchejte do tohoto slova. I když půjdu rokly, říká David, nebo byť se mi dostalo jíti přes údolí. Jinými slovy, i když bych musel do té hloubky, a v obou případech, všimli jste si, je tam položen důraz na opak světla. V ekumenické Biblii je zdůrazněno slovo šero. I když půjdu roklí, šere, opak světla. A v kralické Biblii je zdůrazněno slovo stín. Ano, je to cesta, která člověka svede z horských prosluněných míst do hloubky, kam světlo pořádně nedosahuje. Kdo by to neznal v životě? Hlavně vy starší, kteří už něco pamatujete a něčím jste prošli. Navíc víte, když se jde dolů do údolí, kam už tak nějak nedosahuje světlo, tak tam už ty pěšinky přestávají být suché a začínají klouzat. Začíná být klusko. Ale ovečka Kristova, říká David, i kdyby se jí dostalo tam tu dýti, ona půjde. Proč? Protože jí to nařídil pastýř. Ten dobrý pastýř, ten, který dopřával všechno dobré během celého jara i celého léta. Teď nařídil, že se musí přemístit a ona poslouchá. Tak jako poslouchala předtím, když bylo krásně, dobře, tak teď poslouchá opět. Jde za ním tou úzkou cestičkou lemující hory. Sestupuje do údolí svědomím, že každý další krok může být i pro ní na tomhle světě posledním. Některé ovečky nepřežily tu cestu domů, protože uklouzly, zřítily se ze srázu. Ale ona jde poslušně, protože to bylo rozhodnutí pastýře, přesunout se domů. Tak se podívejte na celé to znění, jak šero tak stín ovečka přisuzuje samotné smrti. I kdyby se mi dostalo jít údolím nebo rokli a hned na to následuje slovo smrt. Ovečka ví, že ta cesta je spojená s bolestí, s trápením a smrt, že je součástí téhle cesty. Ale ovečka jde za pastýřem dál. A my se musíme opravdu dnes večer ptát, jak je možné, že ovečka se nezbouří. My v Kristově stádu, když se nám něco nelíbí, tak si říkáme, proč? Podívejte se, ovečka se neptá proč, ale ona jde. Možná si říkáme, proč se nevrátí na ty hory? Vždyť má krásné vzpomínky s létem a s podzimem, s těmi pěknými dny.
Proč se nevzbouří proti nařízení pastýře?

pastýře, který opouští ta pěkná místa. David pokračuje uvedením dvou důvodů. Za prvé, protože se ovečka té cesty nebojí. Všimněte si, i když půjdu do klišeré smrti, nebudu se bát. A teď říká ničeho zlého. I když bych tam tudy měla jít, i kdyby pastýř rozhodl, že mě tam tudy provede, já se nebudu bát. Víte, a tohle je tajemství. Proč ovečka tam jde? To je důkaz poslušnosti, ale také i odůvodnění toho, proč tam jde a proč ho následuje. Protože se odmítá podřídit strachu. 23. žalm je zejména pro tuto výpověď často čten u lůžka umírajících. Dost často je čten na samotných pohřbech jako důkaz toho, že i samotná smrt není konec cesty, ale že jenom pouze bránou k novému vyššímu životu. Je to vlastně pouze ono chmurné údolí, jimž procházíme do věčnosti plné blaženosti, slasti, slávy v Boží přítomnosti. Proto se ovečka nebojí. Není to proto, že by šla slepě a bylo jí to úplně jedno. Pán Ježíš po nás nechce, abychom šli jako slepé ovce a bylo nám to jedno. On chce, abychom šli za ním a měli tohle jasné světlo, abychom to dokázali zdůvodnit. Jdu za svým pastýřem, protože se nebojím. Protože vím, že i když sluníčko zmizelo z údolí, kterým právě procházím, a vím, že i když tohle údolí zahalil stín, neznamená to, že tam v tom údolí zůstanu. David říká, i když jim půjdu, v tom je řečeno, já tam nezůstanu, já jim projdu. Je to pouze, jak jsme si řekli, brána k věčnému světlu. Ten druhý důvod, proč se ovečka nebojí, všimli jste si, jak je? Nebojím se, protože tam seš se mnou ty. Ano, tohle je tajemství důvěry každé ovečky. To vědomí, že ať jde kudykoliv, nejde tam tudy sama. Před ní jde její pastýř. To znamená, že cesty, pěšiny a vůbec stopy, po kterých jde, před ní prošel její pastýř. Proto takto odevzdaně říká, i kdybych tam tudy měla jít, já se nebudu bát, protože seš tam ty. A víte, pastýř vždycky byl vepředu. Proto se ovečka nebojí. A buďte upřímní, vědět, že to, na co šlapete, už před vámi šlápl váš pán. Nedodává vám to důvěru. Někdy si myslíme, a ďábel nás tom zemdlívá, že nás pán Bůh posílá na cesty, na kterých ještě nikdo nebyl. Že z nás snad dělá i pokusné králíky a že nás vysílá, abychom šlapali a jestli se to prolomí nebo ne, to už je na nás. Ne. Každá ovečka, která je postavená na nějakou cestu, aby šla, ona ví, že tam, kam šlape, už šlápl pastýř. Vždyť co jiného bychom potřebovali, než vědět, že i naše životy, ať už prochází čímkoliv, před námi prošel pán, před námi prošel náš spasitel. V jedné křesťanské písni se zpívá, veď mne dále, veď mě výše. Všimněte si, i když jdeme někdy údolími, cesta za Ježíšem Kristem, vedle toho, že to je cesta, jsou to kroky po jeho šlápotách, je to vlastně stále cesta vzhůru. I když bychom byli v tom nejhlubším údolí, cesta za Ježíšem Kristem je cestou vzhůru. Vedle toho, že je tam s námi, vedle toho, že šlapeme na ta stejná místa, jak on, my jdeme vzhůru. A tak to má být a mělo by to být i v našich životech. Navíc pán Ježíš, když se tam setmí a sluníčko neproniká do údolí častokrát, tak pán Ježíš o sobě prohlásil, že on je tím světlem. Takže je-li tam náš pán Ježíš Kristus, i kdyby nic neproniklo, on nám svítí na cestu. A navíc řekl, že já s vámi jsem až do skonání tohoto světa. Jinými slovy, já jsem s vámi úplně ve všem, co prožíváte. Já jsem s vámi i v tom nejhlubším údolí, jaký existuje na tomhle světě.
jasem až do skonání. To znamená, nemůže vás potkat na světě nic horšího, než ten závěr. A chci, abyste viděli, že až do toho skonání jsem tam já. Nemůže vás překvapit v tomhle světě nic horšího, protože do skonání světa jsem já s vámi. Jak požehnaná útěcha. Vždyť ty jsi se mnou, říká David. Proč bych se bál? A to už se teď dostáváme k tomu třetímu důvodu. Protože ovečka má s pastýřem vybudovaný úzký vzájemný vztah. Proto se nebojí. Všimli jste z toho důvěrného tykání? David neříká, vždyť se mnou jste vy, Bože. Vždyť se mnou jste vy, pastýři. Ale on říká, vždyť se mnou jsi ty. My na světě to máme rozdělený. Já jsem vyrůstal v době a v místě, kde jsme vykali i rodičům. Vykáme lidem, které neznáme, vykáme starším od nás. Ale všimněte si, David zdůrazňuje tohle tykání. Se mnou jsi ty. Já mám s tebou úžasný vztah, můj pastýři. A skutečně tohle může říct pouze ten, kdo toho druhého osobně zná. David v podobě ovečky ke svému Bohu Hospodinu nepřistupuje jako k někomu cizím. Je pro něho skutečně domácím. Přistupuje k Hospodinu jako ke svému spasiteli a pánu, který pro něho a za něho všechno podstoupil. Jako k tomu, kdo mu prošlapal cestu tou rokli smrti. Pastýř totiž nikdy neposlal do rokle ovečky samotné, oni by tam možná ani sami nešli. Ale vždycky šel před nimi a oni poslušně za ním. Mimo jiné i proto, že to byly jeho ovečky. A víte, žádný pastýř, který si váží svých oveček, je nepovede někudy a řekne si, ale tak to je jedno, jestli je provedu nebo neprovedu, jestli přežijí nebo nepřežijí. Když je něco vaše, když si to pořídíte, když to zakoupíte, když to zaplatíte, tak si to vážíte. A ovečka v Kristově stádu by to měla vědět, že je koupená Kristovou krví, že je vzácná, že je draze zaplacená a že je Kristem pořízena. Jednoduše, bratře a sestry, my jsme jeho ovečky. Proto se nebál David a proto bychom se neměli bát my, protože pastýř si své stádo hlídá. A nikdy by tebe ani mě nevystavil nebezpečí. Tím ale, že jde před námi, jasně dává najevo, že se nemusíme bát. A oni věděli, že jít za ním je to nejbezpečnější, co můžou udělat. A hlavně, že se jim nemůže nic stát, protože cesta, po které jdou, už pastýř šel. Pojďme se jimi v tuhle chvíli ptát. Proč bychom se měli bát toho, co přijde? Všimněte si, že David mluví v budoucím čase. I kdybych měl jít. Neříká, i když jdu. Ale říká, i kdybych. Mluví v budoucím čase. A tak teď chci oslovit sebe i vás, kteří v tuhle chvíli možná se cítíte stále na těch zelených pastvinách, na těch rovinách, sluníčko svítí v životě, všechno se daří. Je to otázka na nás, proč bychom se měli bát zítřku? Proč bychom se měli bát, že nejedno údolí života nás vyděsí? Jakoby se někdy člověk bojí toho, že se daří dobře. Protože za sluníčkem přijde mrak. Proč bychom se měli bát? Musíme se někdy dívat, jak mnozí kolem trpí. Možná se to netýká ještě nás tuhle chvíli, ale díváme se na ostatní. Díváme se najednou, jak těla našich nejbližších pomalu a jistě ničí zhoubné nemoci. Jindy zase se díváme, jak s tím smrti se rozhosil znenadání, bez očekávání nad tím a oným, kde jsme to vůbec nečekali. Jsme tím najednou zklamání, rozhození, zmatení, snad i naštvání a ten strach se přenáší na nás. A někdy se přistihnu a věřím, že víte, o čem je řeč, že i k tomu přistupujeme jako ke katastrofě, že se to jaksi teď vymklo z rukou a že to přišlo tak jaksi rychle. A zmocňuje se nás právě strach na jedné straně z toho, co teď bude následovat v tom dalším údolí. Byli jsme zvyklí na roviny,
Ale je tady otázka, proč bychom se měli bát? Chci vám říct, že dnes jsme voláni k tomu, abychom si uvědomili, že tam před námi je pastýř. Náš pastýř. I když stádo je velké a my tam dopředu nevidíme, a víte, tak jsem musel přemýšlet, když vidíte velké stádo, tak ty ovečky vzadu nevidí pastýře. Oni ho nemůžou vidět, když je stádo veliké. Ale oni věří, že tam je. Jdou za tou, která je před nimi, ta jde za tou, která je před ní. Ale oni ví, že pastýř je vepředu a volí tu nejlepší možnou cestu. A v tom je tajemství každého z nás, bratře, sestry. Ovečka ví, že pastýř volí tu nejpohodlnější a nejschudnější cestu v tomhle světě pro každého z nás. I když se nám to tak někdy nejeví. Písmo říká, že i tak jeho plány s námi nejsou v žádném případě otrápení, jak si myslíme. A ďábel to ví a přichází a říká si, to, čím procházíš, to by nemělo se stávat, to není dobrý. Ale písmo nám říká, že cestu, po které nás náš pastýř vede, je v každém případě cestou pokoje. A to proto, jak to říká Jeremiáš 29.11, to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. A teď poslouchejte, chci vám dát naději do budoucnosti. My si říkáme někdy, jaká naděje? Jaká naděje? Podívej, čím procházím. Pastýř nám říká, ať s tebou jdu kamkoliv. Vedle toho, že tam jsem s tebou, já zamýšlím s tebou jenom to, co je o pokoji. Žádná moje myšlenka není o zlu, natož čin. Ano, našemu pastýři nejde v tvém a mém životě pouze o dnešek. Jemu jde o naši budoucnost. A tak se mu poslušně podřizujeme, protože my někdy se díváme jenom kousíček dopředu, ale pastýř se dívá do dály. Ovečka ta, i když zvedla hlavu, tak viděla jenom kousek dopředu. Pastýř stál 2 metry nad ní a díval se dopředu, do dály. Proto volil cesty, které volil. Ovečka s hlavou u země samozřejmě řekla, tak tu ta pěšinka není moc dobrá, tady ten kámen, tudy bych nikoho nevedla. Ale pastýř vidí dopředu a ví, že kdyby ji nevzal přes tento kámen, tam tu skálu by nepřelezla. Chci vám dát naději do budoucnosti, já tam vidím, říká pán. Podřizujme se mu, bratře, sestry, v tomto podzimním a zimním životním období. Protože jen tak dosáhneme s Bohem těch takzvaných vyšších poloh, ke kterým směřujeme. A cesta k ním musí vést údolí. Nepůjde to jinak na tomhle světě. A víme, že ten, kdo pána poznává v těch těžkých životních zkouškách, prochází každodenním životem osvobozeně a v radostně. Věřící lidé, kteří takovými údolími prochází v tichosti a odevzdanosti svému pastýři, nejenom, že osobně zakouší to každodenní občerstvení ze strany svého pastýře, ale také mohou dnes a denně být povzbuzení pro všechny ostatní, kteří kráčí vedle nich. Skutečně potěšit truchlícího nad hrobem může jen ten, kdo sám ztratil milovaného člověka. A jestli mi dáte zapravdu, že když vás povzbudil někdo, kdo ztratil někoho, tak si řekli, on ví, o čem mluví. Tak využívejme i této výsady, mohli to tak říct. Když máme s tím čelným zkušenost, pojďme povzbudit toho, který ji nemá. Protože ten, kdo sám zažil velká duševní muka, ten nejlépe porozumí zlomenému srdci svého bližního a potěší ho. Kdo si řekl krásná slova, že podobně jako voda může proudit jen proláklinou, korytem potoka, řeky či údolím, tak i Boží požehnání a občerstvení může proudit naším životem jen údolími, která v něm zařízly bolestné zážitky. Slyšíte, jak to zní? Podobně jako voda může proudit jen proláklinou, korytem potoka či údolím, řeky či údolím, Boží požehnání a občerstvení může proudit naším životem jen údolími, která v něm zařízly bolestné zážitky. Jenomže kdo na to myslí? Že zážitky bolesti, které ho zařízly a nechali šrámy na naší duši. Že jsou to jak koryta, po kterých proudí požehnání do dnešního života.
Je pravda, že mnohdy se hrozíme už jen pomyšlení na podobné údory. Na to, aby nechali zářez v našich srdcích. My se jich bojíme, ale právě tato temná údolí, vidíte, Pán si může použít k tomu, aby skrze ně proudilo požehnání k tvému a mému srdci. Jakoby dostane se blíž, než by se dostal jinak. A tak nesnažme se za každou cenu uniknout nesnázím a těžkostem. Neříkám, abychom je vyhledávali, abychom po nich prahli. Tohle zdravý člověk nedělá. Ale David, pastýř v tomhle žalmu nás vede k tomu, abychom se jich nebáli a nevyhýbali se jim. Za každou cenu. Nesnažili se jim uniknout, ale v duchu, i kdybych měl jim projít, vím, že seš tam se mnou. Mohou být jak pro nás, tak pro každého našeho blížního požehnání. A je to otázka, bez které si neumím představit závěrečnou část této dnešní biblické hodiny, a to je, jaký je ten hlavní důvod této strasti plné zpáteční cesty. Proč toto všechno musí každá pastýřova ovečka ve stádu podstoupit? Co tím pastýř sleduje? Což pak by nás nemohl nechat na těch pastvinách, rovinách a počasí stále? Proč musí přijít i v našich životech podzim života? Proč musí přijít i bolesti, starosti? Co tím pastýř sleduje? Tady je odpověď velmi jednoduchá. Pastýř z těchto vysokohorských pastvin vede ovečky domů, aby je přes zimu ustájil v něčem lepším. Je pravda, že se měli dobře tam, kde byli, ale on má pro ně připravenou teplou stáj. A to i tehdy, když ovečka to tak nevidí a když tomu vůbec nerozumí. Víte, dokonce i tehdy, když by to chtěla úplně jinak. Pastýř má jasný cíl a také ještě jasnější důvod. On to myslí s ovečkou dobře. Tak se ptejme v závěru, máme se toho lekat, když Pán to vidí jinak než my? Zdali po nás nechce náš pastýř to samé v této době? Víte, přijde totiž čas, kdy ovečky si to cestou už uvědomí, hlavně když se blíží domů, když už to začínají poznávat. I když to je pro ně hodně těžké, věřím, že přijde čas, kdy už se nemůžou dočkat, kdy konečně budou doma a už, jak říkám, když už to začínají poznávat, vyhlíží domov a když ho zahlédnou, utíkají o život. Konečně doma, konečně doma. Poznávají krajinu, poznávají ulici a poznávají ovčinec. Žel nejednou je jeden křesťan taky otřesen bouřemi života, nejtěší se domů. Držíme se zuby nechty toho a onoho, těch našich rovin, alespoň si myslím, že to jsou roviny, jenže víte, jsou to právě těžké zkoušky, klikaté životní cesty, na nich se pozná, zda opravdu Pánu důvěřujeme, že to s námi myslí dobře, či zda propadneme malomyslnosti a zoufalství, jakmile se nad námi setmí a cestu zahalí neproniknutelné stíny. Ale v jedné věci musíme mít jasno. Nikoho z nás cesta údolím života nemine. Pán Ježíš praví u Jana 16:33, na světě budete mít soužení. Ale doufejte, já jsem svět přemohl. To znamená, vítězství je moje a v tuto chvíli je vítězství i naše, protože my patříme jemu. To znamená, že nezáleží tak příliš na tom, kolika údolím ještě projdeme. Nezáleží na tom, jaká ta údolí ještě budou. Důležité bude, jak se s nimi vypořádáme a jak skrze ně přejdeme a jak překonáme i těžkosti, které přijdou do našich životů. Já věřím, že pokud budeme mít před sebou ten krásný cíl, pokud ze zřetele nestratíme v dáli ten teplý ovčinec, kde najdeme tu věčnou útěchu a pokud nezapomeneme, že před námi jde pastýř, který to s námi myslí pouze a jen dobře, pak můžeme jít klidně dál, můžeme jít odevzdaně za Pánem. Vedení jeho dobrým svatým duchem, který nás i v těch těžkých chvílích potěšuje, povzbuzuje a také uvádí do pravdy. Ne do pravdy tohoto světa, který říká, ale tak kdyby tě Pán Ježíš měl rád, jak říkáš, tak by si neprocházel tímhle. Ne. Duch svatý nás uvádí do té boží pravdy, kdy cítíme, že to, co Bůh činí, všechno je dobré. Prosím Pána, aby v nás vzbudil touhu po domově. Víc než kdykoliv jindy. Abychom mohli s žalmistou 23. žalmu už dnes večer volat, i když půjdu roky šedé smrti. Já se nebudu bát, vždyť tam seš se mnou ty. Amen.

Vyslechli jste si 12. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

0: Vždycky je velká radost z toho, když se do sboru přidá nový člen, když nový člověk přijme Pána Ježíše a když je pokřtěn. Tohle to všechno, co jsem řekl, platí o Lucce Melnarové z Ostravy. Lucko, jsem moc rád, že si přijala mé pozvání k mikrofonu. Ahoj.
1: Ahoj, Míšo, já taky moc děkuju za pozvání.
0: Ty bys si nám teď měla říct svoje svědectví, jak jsi vlastně přijala Pána Ježíše a jaká byla tvoje cesta. Tak já tě poprosím, aby si nám to svědectví přečetla a pokud by byla nějaká otázka, tak ti samozřejmě potom položím.
1: Mm-hmm. Takže já jsem se teda narodila do rodiny, kde z taťkovy strany byli všichni nevěřící. Věřící byla rodina mojí mamky, takže mamka jako dítě byla pokřtěna, ale s babičkou pak do kostela již nějak pravidelně nechodila. Já jsem o Bohu z její strany neslyšela, takže jsem se dlouhou dobu touto tematikou vůbec nezaobírala. Pak u mě jednou u dveří zazvonila mladá dívka, která byla od svědků Jehovových a nechala mi o nich brožurku, které oni při službě nosí. Zeptala se, zdali by ještě někdy mohla přijít a já, protože jsem byla zvědavá, neodmítla jsem. Po čase se z nás staly kamarádky, takže jsme se bavili víc i o těch běžných věcech, ale vždy jsme k Bohu při svém rozhovoru sklouzli. Tehdy to ale pro mě bylo něco, čemu jsem nebyla schopna uvěřit, že by mohlo existovat. Pak se Marcela vdala a odešla se svým manželem do ciziny a místo ní se mnou tyto hovory vedli její rodiče, kteří za mnou přijeli na návštěvu. V době, kdy už jsme si byli blízci, se v mojí rodině během jednoho týdne staly tři velice bolestivé události. Moje dcera Eliška si během hry v dětském koutku případu rozsekla oko tak, že jsme skončili v nemocnici na šití a malem o něj přišla. Moje tchýně, která byla po amputaci druhé nohy v důsledku cukrovky, zemřela a můj manžel, který je vážně nemocný, skončil na operaci z neprůchodnosti střeva a vůbec se netušilo, jak to s ním bude dál. A já zůstala na všechno sama. Nejhorší byl asi ten vnitřní pocit prázdnoty. Měla jsem přátelé, rodiče, ale vnitřně jsem prostě cítila, že jsem na to všechno sama. Tehdy za mnou přijeli Marcelinini rodiče a poprvé jsme se společně modlili. A já si opravdu připustila myšlenku, co kdyby to byla pravda a Bůh opravdu existoval. A začala jsem kromě studia s nimi i sama vyhledávat články a videa zabývající se touto tematikou i tím, proč je vlastně tolik církví a v čem se tak zásadně liší. A čím víc jsem hledala, tím víc a víc jsem nabývala přesvědčení, že Bůh opravdu existuje. Rozhodující pro mě bylo jedno video a záznam od našeho bratra kazatele z Kuřimi. Po jejich zhlédnutí už jsem neměla pochyby a uvěřila jsem. Prosila jsem Boha, aby mi odpustil mé hříchy a nejvíce za to, že jsem tak dlouho se bránila pustit ho do svého života. Od té chvíle pocit osamocení zmizel a naplnil ho pocit klidu. Starosti sice nezmizely, ale už jsem na ně nebyla sama. Vždy, když bylo potřeba, jsem se s modlitbou opřela o našeho Boha, aby mi dal útěchu a pomohl mi najít sílu. Když se věci v mé rodině uklidnily, uvědomila jsem si, že bych měla najít společenství lidí, kteří Boha také hledali a našli ho. A tak jsem se rozhodla přijít do našeho společenství. Bratr Kolářík, s kterými jsem si vyměnila několik mailů, mě ujistil, že se nemám bát, i když nikoho neznám, že určitě budu milé přivítána. A měl pravdu. Všichni ke mně byli od začátku hodní. Našla jsem zde přátelé, s kterými se mohu sdílet o Bohu i o běžných starostech v životě. Vím, že bude-li třeba, nabídnou mi pomocnou ruku a budou se za mě modlit ve chvílích, kdy potřebuji povzbudit nejen já, ale i má rodina. Nikdy Bohu nepřestanu být vděčná za to, že mi dovolil, aby ho poznala, ale i za lidi, které mi posílá a v kterých já vidím jeho i lásku ke mně. Pocity a myšlenky, které jsem mívala a nedokázala jsem si na ně pořádně odpovědět, zmizely. Moc bych si přála, aby tento pocit zažili všichni lidé a proto prosím Boha, aby se všem dal poznat a zejména se přimlouvám za ty, kteří jsou tak blízko, aby poznali pravdu a jsou chybným učením od Boha vzdalování. Protože i díky chybnému svědectví těchto lidí, kteří svědčí mezi námi, můžete, pokud sami hledáte ty správné odpovědi, najít tu správnou cestu. A právě díky tomu, že jsem ji nalezla, bych ji nejen před Bohem, ale i před sborem ráda završila křtem jako důkaz mé lásky a věčnosti k našemu Pánu.
0: Ano, ten křest proběhl. Lucko, mě to hodně potěšilo, když jsem slyšel to tvoje svědectví před křtem. Zeptám se tě, co to vlastně třeba pro tebe znamenalo ten křest. Jak jsi ho třeba prožívala?
1: No, prožívala jsem to velice silně, ale nejenom za sebe, ale i za ty dvě moje sestry, které tam byly. A byl to velice krásný pocit, takový strašně emotivní, zejména ve chvíli, kdy vlastně na nás starší potom vkládali jakoby na konci ty ruce a přimlouvali se za nás, tak vlastně od našeho kazatele, od Jirky, jsem úplně cítila takové to teplo, které tu chvíli, když ty ruce ke mně přiložil, které procházelo, tak to byl takový fakt krásný pocit. Tak jsem si říkala, jako už ten Bůh tu chvíli prostě je s námi a že tam prostě k nám promlouvá. Bylo to moc pěkné.
0: Co pro tebe znamená to, že jsi byla přijata právě před chvílí začlena sboru bratrské baptistů tady u nás v Ostravě? A co to vlastně pro tebe znamená?
1: No, jsem za to hrozně ráda, protože tady ten sbor mi hnedka od začátku, od prvního dne velice přirostl k srdci. Jsem ráda za to, že bratr Kolářík mě sem vlastně poslal, měl pravdu, hnedka od začátku mě tady přijali, takže jsem ráda za to, že jsem se mohla jakoby oficiálním členem stát tady, zrovna tady v tomhletom sboru.
0: Pravdou je, že my jsme se vlastně poprvé potkali na těch biblických hodinách, kde jsem tě párkrát potkala, to bylo taky vždycky velmi příjemné. Lucko, já ti chci popřát za sebe, ale za všechny hodně božího požehnání, ať ti Pán Bůh žehná, ať žehná celé tvoji rodině a ať vás Pán Bůh žehná a chrání od všeho zlého.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

a kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

Chlapec se znovu zahleděl do knihy a začal znovu číst. Tvář jeho vidět budou a jeho jméno bude na jejich čelech. Tak já ho mám vlastně vidět, přikýl radostně zlatovlasou hlavou. A jestli i mě napíše na čelo svoje jméno, to nevím, ale to bude asi veliká sláva. Já jsem jenom takový malý a hloupý chlapec. Ani si nevšiml, jak nahlas šte, ale i nahlas myslí a právě tak nespozoroval, že už není sám, ačkoliv radostné Dunajovo štěkání ohlašovalo někoho známého. Proto se vylekal, když nad ním zaznělo. Proč si nadáváš do hloupých, Pavlíku? Chlapec se ohlédl a hned vyskočil. Spíš by se nadal své smrti, než je uvidí tady ve své sluneční krajině pana faráře Malinu. Prosím vás pěkně, kde jste se tu vzal? Dobrotivý úsměv zkrášlil vážný, pobledlý obličej kněze. Myslíš, že celé hory jsou jenom tvoje? A já, že nesmím dál? Jenom asi na farskou zahradu, viď? Abych se nadýchal čerstvého vzduchu. Ale ne, ale když je to daleko a je neděle, kdo tam v kostele lidem káže? No podívejme se, takový malý inkvizitor. Dopoledne jsem ještě kázal a teď na rozkaz lékaře přišel jsem sem několik dní bydlet. Víš, nejsem zdrav. Bydlet sem a do hor. A kam? Do myslivny, však je to blízko. Ale prosím vás, nezlobte se, když se zeptám, kdo vám řekl o sluneční krajině? No, o sluneční krajině? To říkáte tomuhle údolí? Ano, vlastně já ani nevím. To jsem jenom já vlastně tak vymyslel, když je tady nebeská brána a za ní ta zem, kde slunce nezapadá. Tak tady je nebeská brána? Pohlédl kněz na krásné vrchy a rozkvetlé horské louky. No, člověče, kousek nebeské tišiny a mír, to tu je, povzdechl si. Ale na tu myšlenku si nepřišel sám od sebe. O jaké sluneční krajině si to kde slyšel? No jestli chcete, tak já vám to budu říkat od začátku. Jak to vlastně bylo? Jistě, že chci, jen vyprávěj. Parfarář si pohodlněji lehl a nespouštěl laskavý pohled z chlapcovy tváře, nechal ho vyprávět všechno, i proč hledal sluneční krajinu z říše pohádek, i jakou ji našel a v ní tuhletu knihu, kterou teď tak vroucně tiskl k hrudi. A kolik se už dozvěděl o té pravé krajině, kterou teď hledá, a že viděl i její sedmibarevnou bránu, tenkrát v té bouřce, tady nad těmi horami. Pavlík neviděl slzy dojetí, které při jeho vyprávění asi třikrát zakalili pánovi oči. Vypověděl i to, co si teď v knize přečetl, a že si právě vyprosil, aby ho pán Ježíš přijal za služebníka. Ukaž mi tu knihu, pravý pan farář, mohl by si nechat tady? Když půjdu na procházku, přijdu sem a jako ty budu v ní číst řádek za řádkem. A já bych teda hledal s tebou tu cestu do pravé sluneční krajiny, kde už nepotřebují měsíc, aby tam svítili, protože to v jejich svící je beránek. Chlapec se zamyslel a krátce musel bojovat sám se sebou. No ale potom pohodil zlatovlasou hlavou. Nechám, pane faráři, strýček Lesina už je pryč a já neumím číst tak dobře jako on, abych mohl číst druhým. A kdybych natrefil právě naraz, pane faráři, tak vy byste přečetl sobě i mě, že jo? Přečtu. A jestli chceš, pojď nejdřív ukázat mi tu svoji divotvornou skálu. Zvedli se, pan farář ovšem svému malému průvodci nestačil. Brzy se odsli v jeskyni. Skutečně pěkný úkaz přírody, divil se pan farář. Měl zpravdu. To vypadá jako stůl. A toto není lavička, ale zrovna pohovka. A ty si sem nalosil to zelené kvítí, viď? Chtěl si mít kolem sebe pěknou výzbu. Zálibně se rozhlédl host kolem dokola po čistém, vymeteném, zelení a kvítím vyzdobeném Pavlíkově paláci. Já si myslím, když on je syn boží, pán Ježíš, a slíbil to, že se mnou bude bydlet, že se mu zavděčím, když budu mít kolem sebe pěkně. Pavlíku, a ty věříš tomu skutečně, že on je vždycky a všude s tebou? Neptal se to pan farář jako strýček Lesina nebo dědeček. To byla úplně jiná otázka,
protože chlapci bylo tak snadno odpovědět. No určitě, pane faráři. Já vím, že je vždycky se mnou, i v téhle chvíli. Šťastná prostoto, povzdychl si kněz. A pak mu četl. Jak to bylo, když pán Ježíš šel do nebe, ti andělé řekli, že zase přijde. Ale nejdřív slíbil, že pošle Ducha Svatého. Pěkně vás prosím. A co je to Duch Svatý? No to je přeci duch našeho pána Ježíše Krista. Zamyšleně odpovídá pan farář. Toho ducha musí mít každý křesťan, protože v této knize stojí, že kdo ducha Kristova nemá, ten není jeho. Tak to vy ho určitě máte. Vy jste jeho, že? Kdyby se byl zeptal někdo jiný. Pan farář by mu asi nezůstal dlužen odpověď. Co pak nebyl pokřtěný? Nepatřil k samospasitelné církvi katolické? Víš, Pavlíku, na tuhle otázku ti odpovím až podruhé. Já se nejdřív přesvědčím z téhle knihy, jak to se mnou vlastně je. A chvíli kráčeli mlčky. O čem přemýšlíš? No co mám dělat, abych toho Ducha Svatého taky dostal? V téhle knize stojí, Pavlíku, že Pán Bůh dá ducha těm, kdo o něho začnou prosit. No, tak to bude určitě pravda. Vždyť on dal všem, kteří ho prosili, tak by dal i mě, za co jsem prosil. Ale co pak je to stejné přijmout Ducha Svatého, jako přijmout Pána Ježíše? Já ti nerozumím, Pavlíku. No víte, když Marta přijala Pána Ježíše do svého domu, a já, i když ho nevidím, taky jsem ho přijal u nás do svého domu, tam v té boudě. Ve svém koutě, i tady v té skále. A já vím, že tu se mnou bydlí. Pan farář se zastavil. Jako oslepený zavřel oči. Ne, praví jako sobě rovnému. Ducha Kristova musíš přijmout ne do domu, ale do srdce. Tak ho musíš přijmout. A on tam může vejít? No to víš, že může. Podívej se na slunce, jak je veliké, krásné a nádherně zapadá. Tak se podívej na tuhle kapičku rosy. Jak je proti němu malinká, co v ní vidíš? No to slunce. Jo, aha, ona ho přijala, že, pane faráři? No, dítě, ale teď dobrou noc. Než se chlapec nadál, byl sám. A tak si začal modlit. Pane Ježíši, popros toho svého nebeského otce, víš, aby mi dal taky Ducha Svatého. Protože ty víš, že bych chtěl být jenom tvůj. A já bych ho chtěl přijmout, třeba jako tahle kapička rosy. A prosím tě, dej ho i panu faráři. Ale určitě. Amen.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 13. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mne udržuje. Stezkou spravedlnosti mne vede pro své jméno. I když půjdu roklí šedé smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Amen. Náš nebeský Otče, my tě chválíme. Moc děkujeme za to, že jsi nám dal dožít této chvíle. Moc děkujeme, že tady společně můžeme být. Chceme ti děkovat za tvé slovo, chceme ti děkovat za poznání, které dáváš skrze něj. A moc prosíme tak o požehnání pro následující chvíle, pro to, aby jsme se mohli sdílet, aby jsme mohli být v tvé blízkosti, aby jsme tebe mohli poznávat. Za to tě moc chválíme, moc děkujeme. Ve tvé jménu, Pane Ježíši Kriste. Amen. Amen.

Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. To je z Boží milosti další věta z 23. žalmu, ke které se dnes večer dostáváme. Vyskytl ji sám žalmista David a na první pohled to je velmi zvláštní věta. Jak jste jistě mohli všimnout, pojednává o jakémsi potěšení, které vychází z dvou takových zvláštních pomůcek, mohli to tak nazvat. Jaké to jsou? Potěšení z berly a hole. Nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli dopodrobna, ale ve finále to je velmi zvláštní. Ovečka ze stáda má velkou radost z hole a z berly v rukou svého pastýře. Chápali bychom, kdyby se ovečka těšila z brašny svého pastýře, z té pastýřské torby, kde měl někdy pastýř schované pro ovečky nějaký ten pamlsek, jak se řekl minule, občas jim ho dala. Ovečky se za ním držely a vyhledávali ho, chtěli být co nejblíže. Nebo kdybychom tady třeba četli, tvoje pohlazení a nebo tvoje laskavá slova mě potěšují. Ale tvoje hůl, tvoje berla. Právě se ptáme dnes večer, co je na těchto pastýřských předmětech potěšujícího. Jak se může ovečka těšit, když vidí v rukou svého pastýře hůl a berlu? Boli prut, jak říkají králičí. Nevím, jestli byste se zeptali děti, když držíte v rukou prut nebo hůl, jestli z toho mají radost. Oni ví, že když sáhnete po prutu, takže je na čase co nejdříve se sklidit. Pokud si vzpomínám jako malý kluk, tak to nejméně, z čeho jsem měl radost, byl pásek mého táty. Nevím, jak to dělal, ale on měl na kalotek vždycky pásek chycen jenom takových dvě poutka měl na každém straně. A opravdu mě se nikdy nepodařilo utéct. Ve chvíli, kdy položil ruku na pásek, tak už jsem neutekl. Velmi rychle ho odepnul a už ho měl venku. A tak já si myslím, že kdykoliv se řekne hůl, prut nebo nějaký výchovný prostředek, tak právě si říkáme, co na něm je potěšujícího. Osobně se domnívám, že lidem mající rádi 23. žalm nejednou uniká smysl těch pravých, toho pravého významu. Možná se u něj nezastaví a nedomýšlí to, z čeho má ovečka radost. A nebo když k němu přijdeme, tak si to vykládáme po svém, uděláme si nějaký svůj umělý falešný dojem, abychom to tak trošičku okrášlili. Ale já myslím, že by to byla škoda, protože my víme, že to, co náš pastýř má s sebou na pastvě, je pouze jen k dobrému pro každou ovečku. Jednání pastýře s ovečkami bylo vždycky o pokoji a vždycky bude. Máme teď na mysli toho dobrého pastýře, který to vždycky s ovečkami myslel dobře. A je jedno, co právě měl v ruce anebo po čem sáhl. A David, jak vidíte, on to věděl, protože vychází jak jinak než z toho, co on jako pastýř má v ruce. On jako pastýř v případě těch svých oveček nosil též hůl a berlu. A když se tak na ně dívá, tak si říká, ovečky, ty se ale mají. Protože já mám v ruce hůl a berlu. A když tak přemýšlí nad tím, jak se o něj stará jeho nebeský pastýř, tak si říká, já se to ale mám, když můj pastýř nebeský má v ruce hůl a berl. A tak jsem se rozhodl, bratře a sestry, že spolu strávíme u této věty 3 biblické hodiny. Protože je dobře, abychom si jako boží děti právě ty věty, které se nám zdají možná tak trošičku zvláštní, anebo si je vysvětlujeme tak nějak po svém,
Rád bych, kdybychom se na ně podívali dopodrobna, protože opravdu hůl a berla v rukou dobrého pastýře hrají velmi důležitou roli. Nemluvě v tom duchovním slova smyslu. A tak v této dnešní biblické bych se spolu s vámi rád pozastavil poprvé u pastýřovy hole. Příští biblickou budeme věnovat ještě jednou holi a pak tu další třetí se podíváme na berlu. Ať jsou nám i tyto předměty dobrého pastýře takovou duchovní vzpruhou na cestě víry a ať nám Duch Boží svatý pomůže k tomu, abychom si možná i více než dosud zamilovali právě tyto předměty, o kterých tady je řeč. Pojďme tedy v této první biblické se podívat na hůl. Jde pastýř, si sebou na pastu vždycky bere jenom to nejnutnější. Já si vzpomínám, jak mi rodiče najednou říkali, když jsem ráno šel na pastu, nač to prosím tě sebou taháš? A dívali se, co všechno mám v ruce. Nač to taháš? A oni věděli proč, protože víte, zpočátku, když ráno vyrážíte na pastu, máte před sebou celý den, a tak si řeknete ještě, když jste menší, co všechno budete potřebovat. A chcete si samozřejmě i hrát a chcete se možná i číst a možná si chcete něco učit. A tak si toho tolik naberete. A rodiče ví, že jsou věci, které je nemoudré sebou tahat, protože po chvíli na pastvě už litujete, že jste si to a ono vzal. Ono totiž nepřijdete a nesednete si na trávník a čekáte večer. Nekonečné přesuny za stádem vám dají znát, že tahat za sebou zbytečné věci se nevyplácí. Vedle toho, že jsem spoustu z těch věcí během nepostrácel a pak to se hledal, kde jsem to nechal, tak jsem se někdy za ten den s tím, co jsem si ráno vzal, pořádně nadřel. A to platilo i o oblečení, protože někdy bylo ráno chladno, tak jste se oblékl, po chvíli přišlo horko a celý den jste musel za sebou ty věci nosit. A pak už jste měl plnou náruč oblečení, nemluvě o všem tom ostatním, co jste si vzal. Proto pastýř dřív, než vyžene ráno stáro na pastvu a vyjde s ním, on opravdu přemýšlí, co skutečně bude potřebovat. Jestli opravdu to bude důležité, aby si to vzal. Doba, ve které žijeme, samozřejmě je o něčem jiném v životě pastýře. Ty už možná nemusí tak nutně přemýšlet, protože moderní pastýři mají k dispozici už různé dopravní prostředky, kterými si ulehčují život. Ti, co mají velká stáda, už mají k sobě nejenom koně, ale někteří už mají třeba na pastvinách i nějaké to auto, kterým se dopravují terénní. Jenomže my tady mluvíme v otázce 23. žalmu o době, ve které pastýř si na pastvu bral jenom to nejnutnější, protože to nosil celý den v ruce. Stejně tak tehdejší horské koliby, kde bývaly stáda přes noc, kde byla ustajená, tak oni byly vybavené opravdu pouze jen tím nejnutnějším. Já si vzpomínám, jak právě toto mě na salaších nejvíce všeho fascinovalo. I když v době mého dospívání už jsme salaš nevlastnili, měl jsem možnost do několika takových, většinou rumunských, vstoupit, anebo alespoň okénkem nahlédnout. A mě opravdu nejvíc udivovalo to skromné vybavení na salaši. Opravdu tam bylo jenom to nejnutnější, co pastýř potřeboval k tomu, aby večer se mohl vyspat, nějaká postel a nějaký takový ten malý stůl. Opravdu jenom to nejnutnější. Stejně tak, když pastýř vyhnal ovce ven, bral do ruky jenom to nejnutnější, co potřeboval. Na zádech měl většinou nějakou tu brašnu, ve které byla skromná svačinka, láhev z vodu, někdy nějaké ty pomůcky pro první pomoc pro své ovečky. Ale v jeho ruce nikdy nechyběla hůl. Je pravda, že se našli tací, kteří hůl nahradili kamením. I takový pastýře jsem viděl. Řekli si, co bych nosil s sebou hůl, stejně ji někde ztratím, a tak používali kameny. Těch tam bylo všude požehnaně. A tak když některá ovečka šla, kam neměla, no tak se ohnul, vzal kámen a vyřídil to. Ale asi vám dochází, jak to vypadalo a nejednou i dopadlo.
ne tak ten dobrý pastýř. David říká, Hospodin je můj pastýř a hůl v jeho ruce je pro mě potěšení. Nebeský pastýř po něm neházel kamením. A David se těšil z jeho hole. Dříve než vám řeknu, čemu je hůl v ruce pastýře dobrá, vám popíšu, jak většinou hlavně na Blízkém východě taková hůl vypadala. Nejenom na Blízkém východě, já si pamatuju, jak mi ještě můj táta, když jsem byl malý, který pásával ovce, vyprávěl a jednou taky ukazoval, jak se taková hůl vyrábí. Byla to hůl, kterou si pečlivě vybral, a to tak, že v lese vyhledal malý stromek, který vyhrabal a uřízlo až úplně u kořenu a využil té kulaté hlavy, která vznikne, když strom podkopete, malý stromek, a vykopete ho jakoby i z kořeny. Kořeny uřezal a tím, že ten širší konec s kořenem ořeže, tak vznikne hůl, která má na spodní části kulatou hlavu. Krásně ořezal a upravil tak, aby mu pevně padla do ruky. A musím vám říct, že když ji vzal do ruky a postavili vedle svého těla, tak první, co vás napadlo, je, že budil respekt. Já chci dnes položit důraz právě na první vlastnost hole pastýřově ruce, a to je právě respekt u stáda. A my dřív, než se podíváme na cokoliv dalšího i příště, tak zůstaneme právě u té autority, kterou pastýř tím, že má tuto hůl v ruce, před stádem projevuje. David, pastýř, když tak vede na pastvu své stádo, tak jde před nimi s touto respekt budící holi. Ovečky ho poslušně následují, protože v něm vidí skutečnou autoritu. Toho, kdo je vede a koho musí následovat. Protože je jejich pán. Samozřejmě, že mohl jít i bez hole. Ale jak by takový pastýř vypadal? Jestli si vzpomenete, jak právě hůl dodává různým obrazům, na kterých je vyobrazen pán Ježíš, ten dobrý pastýř, jak jim dodává takový ten správný význam. I když většinou jsou takové ty obrazy, kde pán Ježíš stojí s berlou. To se podíváme později. Ale vždycky je tam stádo oveček a Ježíš před nimi, jak drží tu berlu v ruce. Je to jakýsi důkaz toho, že pastýř to má pod kontrolou. A je to tak správně. Víte, stádo, které by nad sebou nemělo autoritu, dříve nebo později by dopadlo špatně. Ovečky, když pastýř zapískal nebo zavlel, oni se okamžitě vraceli zpátky z cest, na které se vydali. A víte, zvláštní zvířata, a teď je jedno jaké domácí, oni velmi dbají na autoritu a poznají, kdo má autoritu. Já si vzpomínám, jak jsem se někdy rozčiloval jako malý kluk, že mě koně neposlouchají. Mohl jsem dělat cokoliv, tahal jsem je za opratě, používal jsem bič a oni mě neposlouchali. Protože už jakmile jsem promluvil, tak oni na to nereagovali. Alebo velmi, velmi tak jaksi laxně. Ne takhle, když promluvil můj otec. Ve chvíli, kdy slyšel jeho hlas, tak automaticky se postavili do pozoru. Když běžela kráva do kukuřice, stačila, aby táta zavolala, ona se otočila a vrátila se. Já jsem mohl křičet, kolik jsem chtěl. I zvířata vypozorují, kdo má autoritu, kdo drží hůl. Protože já, i když jsem je doběhl, tak moji ránu moc necítili. Ale víte, když je doběhne někdo, kdo umí používat tento prostředek autority, tak oni to ví. Osobně si myslím, že když Bibli čteme o Mojžíšovi, který, když ho Hospodin posílá do Egypta, tak má v ruce co? Taky má v ruce hůl. Mám takový dojem, že ta Mojžíšova hůl byla též takovým obuškem. Ve slovenské Bibli čteme, že to byla palice. A odpovídá přesně tomu té zakulacené hlavě, kterou pastýř, tomu se pak dostaneme příště, kterou pastýř dokázal použít, že ji hodil na nepřítele, který napadl stádo. A když tak Mojžíš je poslán do Egypta,
On je poslán od stáda ovci. Pásil stádo tchánovo a po jednoho Hospodin pověří tím těžkým úkolem. A víte, že Mojžíš se všemožně vymlouvá, že ho nebudou brát vážně. Pokud Mojžíš měl z něčeho strach, jako pastýř ovcí, bylo, že ve chvíli, kdy se postaví před faraona a před izraelský lid, on se bál, že nebude mít autoritu. A je čeho se bát, protože když není autorita, tak zbytečně se namáhá. On říkal, oni mě nebudou brát vážně. Vždyť já ani nevím, kým se mám zaštítit. A tak v 2. Mojžíšově ve 4. kapitole v 1. verši čteme, Mojžíš znovu namítal, nikoli neuvěří mi a neuposlechnou mě. Ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Jinými slovy, ty nemáš nikoho, o koho by ses opřel. Hospodin mu řekl, co to máš v ruce? A on mu řekl, hůl, však jsem odešel od stáda. Hospodin řekl, hodí na zem. Hodili na zem a stal se z ní had. Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin Mojžíšovi poručil, vztáhni ruku a chyť ho za ocas. Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se z něho stala opět hůl. Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobu, říkal mu Hospodin. Když tě pošlu do Egypta, pošlu tě tam v moci, pošlu tě tam s autoritou a tou autoritou ti bude právě hůl, kterou máš v ruce. A tady přesně nám Bůh prozrazuje tady to, o čem mluvíme. Hůl v rukou pastýře, ovci, byla vždycky a je obrazem autority. Autority u stáda. Mojžíš tam jde jako pastýř, který vyvede Izrael a jde tam v boží moci. A všimněte si, Bůh mu nedá do ruky žádný prak ani šipy, nedá mu do ruky žádnou zbraň, ale dává mu do ruky obyčejnou hůl, o které Mojžíš věděl, že je to autorita před stádem. A víme, že před touto holí kapituloval sám farao s celou mocí Egypta, se všemi zbraněmi, protože tam přišel pastýř z holy. U moře to byla právě hůl, s kterou Mojžíš rozdělil moře, když udeřil do vody, rozestoupilo se moře. Co ještě udělal s tou holí Mojžíš? Vyvedl vodu ze skály, udeřil do skály a před tou autoritou se rozestoupila skála a vyšla voda. A mohli bychom pokračovat. V dokazování toho, co hůl v té době znamenala. Když ji hodil před faraonem, stal se z ní had. Snad ještě jeden příklad z novozákonní doby. Když Pán Ježíš byl vydán do rukou těch, kdo ho křižovali, a oni ho vystavili hanbě a posměchu, dali mu trnovou korunu na hlavu, tak ještě na něco si vzpomněli. Aby vypadal opravdu jako král v moci a v autoritě, tak co mu dali ještě do ruky? Hůl. Matouš 27:29. Upletli korunu z trní, posadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Když jsi tedy král, když říká, že jsi král Izraele, že ty jsi teda jejich pastýř, tak musíš mít v ruce hůl, aby tě brali vážně. Klekali před ním a posmívali se mu, buď zdráv židovský král. A tak tam Ježíš stojí s korunou na hlavě a z holí v ruce. Vnímejte, věděli i Římané, že Izraelci si zakládají na holi, která je obrazem autority. Ano, hůl v pravé ruce, protože věděli, že hůl je obrazem moci, obrazem síly a autority. Ale teď zpátky k holi našeho dobrého pastýře. Žalmista David má před sebou tu svoji autoritu před ovečkami a v té chvíli si vybavuje tu autoritu, která stojí nad ním v tom boží pojetí. Vidí, která ten jeho nebeský pastýř je pro něho tou nejvyšší autoritou a on jako ovečka je v roli toho, kdo mu, co mu přináší potěšení. A to prostřednictvím hole, kterou Bůh drží v ruce. Zkusme o tom přemýšlet. Do jaké míry nás těší hůl v boží ruce? Písmo nám říká, že Pán Ježíš, tedy Bůh, toho, koho miluje, ho taky trestá. To znamená, že koho miluje, nešetří z holy.
Dříve než dáme prostor, aby nás nepřítel zavedl někam a řekl nám, že toto a ono je ta hůl na nás, já věřím, že my jako křesťané chápeme, co tou autoritou v Boží ruce, kterou nás usměrňuje, je. A já chci položit důraz v prvé řadě na Boží slovo. Pokud si vybavíte našeho Boha autoritě v moci a síle, která nás vychovává, pak si představte tuto hůl. Nevím, jestli tady má Bůh jinou, lepší hůl, než je Boží slovo. Proto také mnozí před ním utíkají. Mnohým se nelíbí. Proto také mnozí si před ním zacpávají uši, protože je to ta nejmocnější hůl. Vybavují se mi v této chvíli proroci, kteří když přicházeli k Božímu lidu, tak na Boží rozkaz jejich úvodní slova se nesly v duchu: toto praví Hospodin. A víte, že někteří za to zaplatili životem. Cítíte tam tu obrovskou Boží autoritu: toto praví Hospodin. A každý posluchač viděl, že když toto a ono praví Hospodin, že je to něco, čemu se nesmí spírat. To proto, že Boží slovo přicházelo v obrovské autoritě. Stejně tak pro mě a vás, dnešní Kristovy ovečky, by tohle Boží slovo mělo být onou holí v Boží ruce. Vnímejte obrazem autority, kterou se vyplatí následovat. Boží slovo jde před námi a my jdeme za ním. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, tím slovem byl Bůh a to slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi a my teď říkáme, že jsme jeho následovníci. Ano, ta hůl jde před námi. Rozevírá nám cestu a my to víme. Tež se otevírají skály, z kterých proudí voda, abychom se napili a nezemdleli. Rozevírá se moře, abychom prošli v různých starostech a problémech. Boží slovo jde před námi a my jsme ho poznali a následujeme ho. Otázkou je, jestli jsme schopni, jako David, říci: tahle hůl je pro mě potěšením. Je to pro mě autorita, kterou se vyplatí následovat. Ovečky, když jdou za pastýřem, tak už jsme si řekli několikrát, oni neví, kam je on vede. Ale víte, stačí zvednout hlavu a někdy pastýř zvedl hůl a oni věděli, kterým směrem mají jít za ním. Víš, že když pastýř zvolil právě tuhle cestu, je to směr, který se vyplatí následovat, i když mu nerozumí. Otázka teď zůstává na mě a na vás, do jaké míry se nám to líbí, když Bůh zvedne hůl a řekne: půjdeme tudy. V tvé rodině, v tvém manželství, v tvém sboru. Nebojíme se ptát, je pro nás Boží slovo tolik potřebnou holí, která je symbolem Boží autority? A vůbec líbí se ještě věřícím 21. století být veden v Boží autoritě? Víte, nebojíme se ptát, je pro mě ještě písmo potěšením? A nebo mi svazuje ruce a nohy a všechno, co se dá svázat? Podle toho, co si někdy z Bible nejeden křesťan dělá, se zdá, že písmo už není potěšením. Už to není pro nejednoho křesťana žádná hůl, dokonce žádná autorita. Mnozí berou písmo jako nějaké doporučení, něco, čemu se můžeš podřídit nebo ne, nebo si to můžeš opravit, pozměnit. Nedivme se, že se ve stádu děje, co se děje. Nedivme se, že stádo dopadá, jak dopadá. Protože kdyby pro stádo ovcí pastýřova hůl nebyla autoritou, kterou respektují, dříve nebo později by přišel i jejich konec. Protože jakmile se ovečka dostane z područí pastýřovy hole, taky hrozí jednoduše nebezpečí ze strany různých predátorů, kteří číhají. A my víme, že písmo o nepříteli ďáblu říká, že obchází jako lev a hledá, koho by sežral, samozřejmě z těch na okraji. Stejně tak i křesťan, jakmile se uvolní z područí písma, bratři a sestry, jakmile pro nás už není písmo autoritou, dříve nebo později přichází nepřítel, který si podá toho člověka a stáhne z cesty. A tak bych si moc přál, važme si hole v rukou našeho dobrého pastýře a pána. Nechme se jim vést, ať je nám autorita písma svatého potěšením, stejně jako bylo pro Davida. A půjdeme ještě v dnešní biblické k té druhé vlastnosti hole, a to je dozor.
Hůl tam není jenom od toho, aby budila autoritu, ale je tam také, aby dozorovala nad stádem. Ano, ani dnes ještě nepůjdeme k nepřátelům tam venku, ale zůstaneme u dozoru nad samotným stádem. A písmo skutečně, když tak o tom přemýšlíte, není v prvé řadě tady za účelem, aby přivedlo ostatní sem, ale v prvé řadě, aby udrželo stádo pohromadě a aby nad ním zůstal dozor. Protože k čemu by přišli ostatní, když my bychom neměli jasno a my bychom nebyli pod ochranou pastýře? Ano, autorita je tu od toho, aby dozorovala nad tím, co jí bylo svěřeno do péče. V případě pastýře to byly ovečky a jsou to ovečky. A každý správný pastýř víme, že nad svým stádem bdí. Víme to už od doby, kdy se Pán Ježíš narodil. Když anděle přišli na betlemská pole, tak tam čteme, že pastýři nad svými stády bděli. A víte, s čím bděli? S holy v ruce. O tom nepochybujte. Což o to bdít na stádem, ale s prázdnýma rukama? Pastýř si neuměl představit, že by v noci, když bdí nad stádem, že by měl prázdné ruce. To by tam nemusel ani být. Ale právě ona autorita zjevená v holí dávala pastýři tu moc, aby bděl a aby dozoroval nad ovečkami, které spaly. Neuměl si představit, že by šel proti nepříteli s prázdnou rukou. A tak bděl v noci s holí v ruce. Dozoroval nad stádem. Já si vzpomínám na dobu, kdy jsem byl na vojně. Teď vy, kdo jste byli, tak se vzpomínejte se mnou. Co vám dávalo, když jste hlídali v noci, někdy sami, co vám dávalo takový ten pocit určité moci a autority? Byla to zbraň. Já si vzpomínám, když jsem tak někdy, tak to je hlavně, když jste nováček, tak hlídáte většinou s tím starším a ten starší řekne, víš co, všimni se, jak už jsem zrezl, říkali v Rumunsku. Já jsem zreznul za tu dobu, co ty jsi ještě byl doma u maminky. Já jsem zreznul na vojně. A tak víš co, já se teďko lehnu a ty budeš hlídat. A tak jsem někdy celou noc hlídal a slyšel jsem, jak chrápe. Samozřejmě, že jsem se moc nevzdaloval od něj. Když si chrápe, tak jsem tam seděl vedle. Ale někdy jsem celou noc musel chodit sám. Představa, že bych šel do otevřeného tělesného boje s mými tělesnými svaly, to jsem si představit neuměl. Ale víte, představa, že máte v ruce kalašnikov se 40 ostrými, to je jiná káva. A dává vám to obrovskou odvahu, obrovskou kuráž a pocit moci, s kterou dozor můžete provádět beze strachu. Tak mám úplně živou představu, jak jsem častokrát, když jsem opravdu dostal strach, že jsem cítil, že něco není v pořádku, na těch polích, na rumunsko-maďarských hranicích, kde se pašovali koně a všechno, co se dalo. Úplně si živě vzpomínám, jak jsem odjistil zbraň a měl ještě lepší pocit. Nemluví o to, když ji natáhnete. Víte, že stačí už se jenom dotknout a dějou se věci. Vraťme se k pastýři. Hůl v ruce byl odznak moci v tom správném dozorování nad stádem. Že ať se stane cokoliv, mám v ruce něco, čím budu moci to ochránit. Stádo spí, ale pastýř z holy v ruce dozoruje. Dneska už pastýři v ruce něco, čím

provádí noci tyto úkony, si přesně představuje svého Boha. A říká si, Hospodin je můj pastýř, bdí nade mnou s holí v ruce. A proto jeho hůl se pro mě stává potěšením. Bdí nade mnou s tím mocným slovem, které má moc mě ochránit od všeho zlého. A jak to říkal apoštol Pavel Timoteovi? Protože od svého dětství znáš svatá písma, mohou ti dát spoustu věcí. V prvé řadě spásu. Už víte, jakou moc máme nad sebou? Podřídíme-li se písmu? Já si dovolím říci, že tato hůl našeho dobrého pastýře je vlastně prodlouženou paží Ducha Svatého, který lidem nejenom zjevuje svou vůli a úmysly, které s nimi Bůh má, ale také i je ochránce toho, aby v našich životech to Boží bylo jednoduše ochráněno. Aby nám to nikdo nevzal, aby to zůstalo uchráněno až pro onen den. A za to jsem velmi rád. Víte, žijeme v době plné zmatku. Duchovního zmatku. Dotírají na nás nejrůznější světonázory, filozofie, náboženství, křesťanská scéna je plná bludného učení. Na náš svět vyšli nejenom zjevní antikristové, jak nás před ním varoval apoštol Jan, ale i různí samozvaní spasitele. Však si poslechněte varování ještě jednou z 1. Jana 4.1. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. A 2. Jana 1.7. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle, a kdo takto učí je svůdce antikrista, mohli bychom pokračovat jinými místy. A nechme ještě promluvit samotného Ježíše Krista v tomto směru. Marek 13.21. A řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš, hle, tam je Mesiáš, nevěřte mu. I vstanou lží Mesiášové a lží proroci, budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru. A teď si představte, jaký pokoj, jaká útěka vchází do srdce každé ovečky Ježíše Krista ve chvíli, kdy si uvědomí, že nad tím vším bdí jeho pastýř z holí v ruce. Přesně to prožíval David, když říká, tvoje hůl, Hospodine, pro mě je potěšení. Nevím, jak pro ostatní, ale tvoje hůl, tvé slovo, je pro mě potěšení. Protože vedle autority nade mnou také i bdí. Víte, bdít znamená vlastně i preventivně chránit stádo. Ne až když přijde nepřítel. Hlídáte, i když na scéně ještě nepřítele nevidíte. Bdíte. A přesně takového Boha vidí David nad sebou. Jak preventivně bdí nad jeho životem a tak tu jeho hůl opěvuje. Ptejme se i dnes, my současní křesťané, líbí se nám tahle hůl, s níž bdí Bůh nad svým lidem? Myslím, že moc ne. Mám teď na mysli dobu apoštola Pavla. On korinskému zboru jednou napsal 1. Korinským 4.21. Vyberte si. Mám na vás přijít? S čím? Přečtěte si to doma. 1. Korinským 4.21. Mám na vás přijít z holí? Nebo s láskou a mírností? Vyberte si, křesťané. Jaká byla jejich reakce, nevíme. Co si vybrali? Někteří ho ale se snažili degradovat. Tvrdili, že na to nemá nárok přijít z holí. Poslechněte si tři verše, které předchází tomuto již přečtenému verši o holi. 18. verš. Někteří se začali povyšovat, protože prý už k vám nepřijdu, říká Pavel. Ale přijdu k vám brzo, bude-li pán chtít, a učiním si úsudek o těch domýšlivcích, ne podle toho, co mluví, ale podle toho, co dokážou. Království Boží totiž nezáleží ve slovech, nýbrž v moci. A pak říká, vyberte si, mám přijít v mírnosti, anebo si mám vzít hůl. A tak, bratře, sestro, chtějme i v této době vidět autoritu písma a jeho dozor jako něco užitečného pro mě i pro každého z vás. Vždyť právě v této dozorové autoritě nás náš pán vlastně chrání před hříchem. Dnes možná ještě nevidíme v tom a onom preventivním omezení žádný smysl. Tak jako děti, když je vychováváme, tak nevidí smysl v tom a onom, co používáme. Ale náš dobrý pastýř ví, proč nás v tom a onom omezí. V každém případě písmo říká, že to je pro naše dobro. Hovoří k našemu srdci ještě před nebezpečím, aby nás ochránil. Nechodíme pod kazatelů jenom ve chvíli, kdy už je nejhůře. Chodíme sem preventivně, aby nám pán ukázal, v čem a one máme být opatrní a tak dále. Varuje a střeží naše srdce zavčas.

Když si doma čteme písmo, jednou nás i kárá zavčas, když se vydáváme na nebezpečné mise, na nebezpečné cesty. Přivádí nás zpátky, když na ní zbloudíme. Duch svatý používá mocné Boží slovo preventivně k tomu, aby nás ochránil od cest, na které bychom se jinak vydali. A dělá to proto, abychom z těch stezek spravedlnosti pokud možno nesešli. A tak přeji si sobě i vám, aby tato hůl byla pro nás potěšení. Víc než dosud. Vím, že to není pro žádnou křesťanskou ovečku nic jednoduchého. Stejně jako to nebylo pro Davidovy ovečky. Navíc v době, kdy se proti tomu nejeden křesťan bouří a kdy se spod této autority chce uvolnit a uvolňuje. A nebo když je sám sobě autoritou. I takové křesťany máme v tomhle světě. Ale já prosím, nenechme se oklamat. Jedině tak okusíme, jak požehnané to je být ve stádu toho dobrého pastýře, který svou holi přináší svému stádu potěšení.

Vyslechli jste si 13. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Věra Gajdošíková, To pro nás. Byl jsi sám, Ježíši, sám. Opuštěn člověkem, opuštěn anděli, opuštěn otcem. Jak ti bylo, Ježíši, jak strašná muka si musel prožívat. Zavržen, zavržen, znělo v korunách stromů. To místo mne. Co tě k tomu vedlo, Kriste? Měl jsi vše, moc nad celým vesmírem, lásku všeho tvorstva, lásku svatých andělů, lásku svatého Otce. A ty jsi to vyměnil. Vyměnil jsi to za úděl člověka, za strašný úděl, smrt. Vyměnil jsi to za možnost věčného zatracení. Proč, Ježíši? Lidský rozum nepochopí hloubku tvé oběti. Lidské srdce není schopno pochopit velikost tvé lásky. To pro mne, to pro nás. Jak málo jsme vděční, Ježíši.

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

0: Jak jsi uvěřila v Ježíše Krista?
1: Tak já jsem věřící už opravdu skoro 30 let. Poprvé jsem přišla mezi křesťany asi tak na konci října roku 89. A stihla jsem přijít na křesťanskou skupinku jenom jednu a pak byla revoluce a situace se dost výrazně změnila. A já jsem pak během několika měsíců odevzdala život Pánu Ježíši a bylo to díky tomu, že jsem vlastně poprvé v životě potkala křesťany, kteří opravdu věřili a žili s Bohem. A mě to strašně provokovalo. Já jsem z ateistické rodiny a vždycky jsem si myslela, že jako prostě neexistuje nic kromě toho materiálního, nebo jsem měla nějaké svoje teorie, které možná měly blízko k reinkarnaci, ale že by mohl existovat Bůh, to jsem nikdy nepřipouštěla, vlastně mě to opravdu hodně pobuřovalo. A to byl první rok na vejšce, byla to vejška, která byla jediná v Československu, takže asi polovina mých spolužáků byli Slováci a většina z nich byli katolíci. A já jsem jich upřímně litovala, jak jako někdo, kdo se dostal na vejšku, může mít takhle zastaralý názory. A protože to byly prýma kamarádi, tak jsem se je snažila přesvědčit, že se hluboce mýlej. No ale dopadlo to úplně jinak. Když mě došly argumenty po několika měsících, tak jsem si naštvaně sedla a jedni moji noví kamarádi mi říkali, ale Boha nemůžeš pochopit, prostě fakt mu potřebuješ jenom uvěřit, potřebuješ mu odevzdat svůj život a říct mu, aby ti odpustil a poprosit ho o to. Tak já jsem naštvaně řekla, že to je to poslední, co udělám a pomodlila jsem se, Pane Bože, jestli jsi, tak přijď. A nic se nestalo, tak jsem si myslela, že jsem vyhrála. No ale asi za 3 týdny já jsem najednou věděla, že Ježíš žije. Věděla jsem to stejně tak jistě, jako že na nebi svítí sluníčko, nemohla jsem s tím nic dělat. A musela jsem se rozhodnout, jestli chci žít s ním, nebo jestli prostě tohle popřu. A jsem říkala, to bych byla ale fakt strašně hloupá, kdybych se rozhodla proti Ježíši. Takže takhle nějak to začalo před 30 lety.
0: A co bylo dál? Jaká byla tvoje další cesta? Co se stalo ve tvém duchovním životě?
1: No, tak za těch 30 let toho asi opravdu bylo hodně. To bych to byla dlouho bychom vyprávěli, kdybych měla zmínit spoustu těch věcí, které Ježíš v mém životě udělal. Ale asi to takový první základní bylo, že se mi stal vlastně nejbližší osobou, někým, na koho můžu naprosto spoléhat, o kom vím, že mě miluje, i když jsem mu v tom často dost bránila. A možná jedna z prvních věcí, které se staly takových zásadních, že úplně změnil nějaké moje životní plány. Já jsem studovala zahradnictví, říkala jsem si vždycky, že budu dělat zahradnictví a nic jiného. Ale Pán Ježíš mě vedl k tomu, abych se věnovala lidem. Takže většinu dalšího mýho pracovního života jsem pracovala s lidma různě v sociální práci. Díky Bohu dělám to, co dělám dneska, kdy se můžu věnovat lidem v Keni a bylo to vyloženě boží vedení. A obrovský Pán Ježíš mi pomohl v mnoha oblastech a možná taková oblast, kterou bych asi zmínila, já říkám, žiju díky Bohu, protože já jsem spoustu let zápasila s depresema a trvalo dlouho, než mě z toho Pán opravdu vysvobodil, to bylo možná taky tak 20 let, možná víc, ale jenom díky Bohu žiju, protože mě opravdu velmi impulzivně napadaly myšlenky na sebevraždu mnohokrát. A to, že jsem tady, je jenom díky Bohu, protože já jsem neměla žádný jiný důvod, proč tady na tom světě zůstat. Takže možná takhle. A díky Bohu mám spoustu přátel, díky Bohu jsem mohla zakotvit v církvi a je to pro mě hodně důležitý. Spousta věcí, které jsem s Bohem mohla prožít. Díky Bohu bydlím tam, kde bydlím a prožila jsem mnoho zázraků a mnoho situací, kdy se Bůh o mě postaral.
0: Co pro tebe znamená tvůj sbor?
1: Já chodím do baptistického sboru v Litoměřicích 4,5 roku a musím říct, že je to pro mě obecenství, kde jsem našla opravdu domov. Je to pro mě hodně důležitý. Já jsem možná v prvním sboru, kam jsem chodila, tak jsem poznala něco, co jsem do té doby tolik neznala, že se lidi fakt mají rádi a že jsou to lidi, kteří vlastně by se jinak třeba vůbec nepotkali. A tohle je to, co já prožívám tady ve sboru baptistů, že patřím do toho společenství, že jsou tam to, čeho si hodně vážím, že jsou tam lidi různých generací, různých zájmů, různých názorů a oni se vzájemně snášejí a unášejí. a opravdu tvoří jednu rodinu, jeden celek. Není to o tom, že bychom ve všem vždycky všechno viděli stejně, ale prostě dokážeme si vyjít vstříc a dokážeme se podporovat a to je pro mě opravdu velmi vzácný, takže v tomhle sboru jsem moc ráda.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Věra Gajdošíková, maminčina Víra. Víra je prý dědictví po otcích. Tu moji mi ukázala maminka. Často si vzpomínám, jak spolu jsme se modlívali. Byla jsem tehdy docela malinká, když začala mi vyprávět, kdo stvořil vesmír, hvězdy, měsíc, slunce, kdo stvořil člověka a pro něj celý svět. Když víra vyklíčí v tom malém dětském srdci, tu většinu po celý život vydrží. A i když někdy to srdce zatoulá se, tu víra zastaví je přímo nad strží. S vděčností k nebi oči, ruce i srdce zvedám. Za maminku svou Bohu děkuji. Tu její víru za celý svět snad nedám. A stejně jako ona, Ježíše miluji.

Pan lesní si vyžádal Pavlíka, aby posluhoval panu faráři, vodil ho po horách, když by v nich bylo dítě, doma jako starý člověk. Puste ho, říkal Hajný, když přišel s tím vzkazem od lesního. Pan farář to nebude chtít zadarmo. Má děti rád a bude mu s ním dobře. A nejkrásnější chvíle pro Pavlíka byly, když pan farář vytáhl nový zákon, nosil ho vždycky u sebe a četl. Později tam bylo i mnoho takového, čemu Pavlík nerozuměl. Ještě dokud četl tu knihu o apoštolech, to se pěkně poslouchalo. A věru, kdyby nebylo na zemi Ducha Svatého, to by ti lidé nemohli činit takové divy. Ale potom přišel jakýsi list, že plí Římanům. Z toho Pavlík nerozuměl skoro nic, za to pan farář se nemohl dost nasytit. A byl nad tím vždycky zamýšlený, zvlášť jednou, když četl v tom listě slova: dokazuje pak Bůh lásky své k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus umřel za nás. Prosím vás, pane faráři, ptá se Pavlík, já bych tomu rád rozuměl, protože to je asi cosi dobrého. Máš pravdu, to je nejlepší, co může být. Kristus umřel za nás. Za nás? A já myslel, že umřel, když ho ti zlí židé ukřižovali. Jak to, že zemřel za nás? A proč? Potom pan farář zase otevřel Evangelium Janovo a četl tam o tom Mojžíši a o tom hadu a vyprávěl Pavlíkovi, jak ti židé šli z Egypta. A když byli velmi zlí, štípali je ti hadi. A oni umírali až hrůza. A když se ti ušknutí podívali na toho měděného hada, věřili Pánu Bohu, takže je to prý uzdravilo. Víš, ti ohniví hadi, to jsou naše hříchy, pravil pan farář. Tak jako ten had visel na tom kříži, tak musel viset Syn Boží na kříži za naše viny. Ale když tomu Pavlík dobře nerozuměl, začal mu vyprávět, jak ti Izraelští byli kdysi v Egyptě. A Pán Bůh poslal Mojžíše, aby je odtud vyvedl. A jak ten zlý faraon je nikdy nechtěl pustit, až se Pán Bůh velice rozhněval a rozkázal svému andělu, aby v Egyptě pobyl všechny prvorozené. A počínaje faraonovým synem až do posledního žebráka, že by musel mezi nimi pobít i všechny prvorozené židy. Ale Pán Bůh židům přikázal, aby v každém židovském domě zabili čistého beránka a jeho krví označili dveře. Protože tam, kde anděl uvidí krev, kolem toho domu přejde a nikoho tam nezabije. Tak vidíš, Pavlíku, i my jsme měli umřít za svoje hříchy. A ten pekelný faraon nás nechtěl pustit. Ale vidíš, Pán Bůh dokázal svou lásku k nám. On ho dal za nás zabít místo nás, proto on je tím božím beránkem, který snímá hříchy světa. Najednou si Pavlík zakryl rukama tvář. Pane Ježíši, můj dobrý a drahý pane Ježíši, já už vím, proč tě tvůj otec nevyslyšel, když si ho tolik prosil, a proč tě nevysvobodil. Tak ty jsi musel umřít za moje hříchy, jako ten beránek za židy. Proto máš tedy tu moc odpouštět lidem. Když jsi musel umřít za nás, my jsme toho příčinou. Chlapec stichl, položil se a schoulil se do trávy. Nevěděl, co dělá jeho laskavý pán, ale když se za chvíli narovnal, byl sám. Kniha to ležela otevřená a byly nad ní kapky rosy. Od toho dne býval pan farář stále zamyšlenější, mnoho se modlil. Pavlík to měl rád, když se modlil. Ať už to bylo v horách, anebo v noci, když ho viděl klečet, tak on si také vždycky se svým pánem Ježíšem povídal a bývalo mu dobře. Jednou v sobotu, když už se druhý den blížil ke konci, slyšel Pavlík, jak paní lesní říká svému muži: ten pan farář, místo aby se nám zotavoval, je každým dnem pobredlejší a bledší, jako kdyby ho tlačila nějaká starost. A prý už půjde domů kázat, to by věru neměl dělat. No, víš, ženo, ona si bez toho kázání nemůže být, jako já bez lovu, anebo ty bez vařečky. Kdyby byl jako druzí, moc by na to nekoukal, jenomže on je řádný člověk. Když potom Pavlík s panem farářem šli horami, řekl najednou chlapec: je to pravda, že máte tolik starostí, pane faráři? Kdo pak ti to řekl? Myslí si to v myslivně. Trápí se, že jste bledlý. Myslí si asi, že jste nemocný. Ti se nemýlí. Jsem moc nemocný. Až na smrt.
a pro tuhle nemoc není na zemi léku. Toho nemá ani pán Ježíš. Vzal bílou pánovu ruku do svých malých, ani pán Ježíš. Pohlédl pán do soustrasně, starostlivě pohlížejících chlapcových očí. On má pomoc, Pavlíku. Ale... Tak ho proste, copak nevíte, že každého uzdravil, i toho šlakem poraženého. Třeba, že ho ani neprosil. Pojďte, budeme ho prosit spolu. Chtěl bys mi pomoc prosit? Víte, jako ti jeho služebníci, toho setníka v Kafarnaum. Když řekli, hoden je, aby mu to učinil. Tak nepros, Pavlíku, protože já nejsem hodný jeho milosti. No a jak bych vám mohl pomoct? Třeba kdybyste ho prosil, tak jako tam ten muž při těch dveřích. Víte, jak se ten pyšný člověk tolik chlubil a tamten se vůbec nechlubil. To máš pravdu. Taková modlitba ta by byla pro mě. A dal už farář nemluvil. Vrátili se odpoledne, dnes poněkud dříve. Pavlíku, veď mě, kudy chodíváš ty s Dunajem, nejkratší cestou? Říká po chvíli farář. Věru, to budeme ve vesnici, ale mnohem dřív. A když vy nemůžete běžet tak jako já. A nebojte se, je tam pěkná pěšina. Jinak bych vás tudy nevedl, protože mi to pan lesní přikázal, abych vás prý nevodil po kdejakých zbolách. Pan farář se musel zasmát. No, Pavlíku, kdyby věděl, kudy já se musel s tebou lézt, a neboj se, já mu to neřeknu. Protože nejkrásnější květy, to si pamatuj, rostou na těch nebezpečných místech. Na faře tam dostal Pavlík dobrou večeři. Na noci ho pan farář vzal do svého pokoje, ale nejdřív se pořádně vykoupal ve vlažné vodě. Toho po celotýdenním chození velmi občerstvilo. Chlapec se jen stěží dokázal pomodlit, jak byl ospalý. Cítil ještě, jak ho pan farář přikrývá. Ano, i na čele ho pohladil a políbil. A nic víc. Ale při rozbřesku se Pavlík jako obvykle probudil a posadil na lůžku. Rozhlíží se po neznámém místě, až se jeho pohled zastavil u okna. A už potichu vyskočil a začal se oblékat. Kdy tam už oblečený se svatou knihou na kolenou seděl pan farář. Ale nečetl, oči měl zavřené, jako by se v tom snu usmíval. Na nebi vstávaly červánky. Růžová záře pokrývala celý, jindy tak bledý kraj. Chlapec se vykradl po špičkách ven, ačkoliv v jeho krbce i tak nebylo slyšet. Umyl se u studny, utřel, učesal, zase se potichu vrátil. Pan farář ještě pořád seděl na tom samém místě, ale oči měl otevřené a hleděl na ty červánky. V jeho krbce i tak nebylo slyšet. Umyl se u studny, utřel, učesal, zase se potichu vrátil. Pan farář ještě pořád seděl na tom samém místě, ale oči měl otevřené a hleděl na ty červánky, které si tu před oknem

0: Ste smutný?
1: Dnes ne. Dnes som veľmi šťastný. A tobie to řeknu. Protože ty mi rozumíš a ty se budeš radovať se mnou. Představ si, ja dnes v noci som našel cestu do sluneční krajiny. Víš, teď už ti môžu odpovědět. Už mám ducha Kristova. Ja som ho přijal tak ako Marta, anebo ako ta rosa to sluníčko. Poď, poděkuj se mnou pánu Ježíši, že mi všechno odpustil. Protože pak si musím trochu lehnout, nespal jsem celou noc. Ale to mi stálo za to. To byla nejslavnější noc v mém životě. A tak se pomodlili. Potom si pan farář lehl, jak byl oblečený na pohovku. Pavlík mu tam přinesl porušky z postele. Odpočíňte si, protože jak budete kázat? O to neměj starost. Ještě tak nikdy jsem nekázal, teď můžu být konečně svědkem Ježíšovým. Pavlík počkal, než pan farář usnul a zase vyšel ven. Chtěl odejít bez snídaně, ale všimla si ho starší služka. Dala mu rychle kus chleba a hrnek mléka a teprv potom ho propustila. Pavlík běžel za dědečkem, už se mu po něm stýskalo. Za ty dva týdny ho viděl jenom dvakrát, jednou v boudě a jednou na pasece. Je mi tu bez tebe smutno, řekl mu, ale jen posluš lidem, kdo ví, k čemu ti to bude jednou dobré.

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 13. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mne udržuje. Stezkou spravedlnosti mne vede pro své jméno. I když půjdu roklí šedé smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Amen. Náš nebeský Otče, my tě chválíme. Moc děkujeme za to, že si nám dal dožít této chvíle. Moc děkujeme, že tady společně můžeme být. Chceme ti děkovat za tvé slovo, chceme ti děkovat za poznání, které dáváš skrze něj a moc prosíme tak o požehnání pro následující chvíle, pro to, aby jsme se mohli sdílet, aby jsme mohli být v tvé blízkosti, aby jsme tebe mohli poznávat. Za to tě moc chválíme, moc děkujeme. Ve tvé jménu, Pane Ježíši Kriste. Amen.

Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. To je z Boží milosti další věta z 23. žalmu, ke které se dnes večer dostáváme. Vyřkl ji sám žalmista David a na první pohled to je velmi zvláštní věta. Jak jste jistě mohli všimnout, pojednává o jakémsi potěšení, které vychází z dvou takových zvláštních pomůcek, mohli to tak nazvat. Jaké to jsou? Potěšení z berly a hole. Nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli dopodrobna, ale ve finále to je velmi zvláštní. Ovečka ze stáda má velkou radost z hole a z berly v rukou svého pastýře. Chápali bychom, kdyby se ovečka těšila z brašny svého pastýře, z té pastýřské torby, kde měl někdy pastýř schované pro ovečky nějaký ten pamlsek, jak jsem řekl minule, občas jim ho dala. Ovečky se za ním držely a vyhledávali ho, chtěli být co nejblíže. Nebo kdybychom tady třeba četli, tvoje pohlazení a nebo tvoje laskavá slova mě potěšují. Ale tvoje hůl, tvoje berla. Právě se ptáme dnes večer, co je na těchto pastýřských předmětech potěšujícího. Jak se může ovečka těšit, když vidí v rukou svého pastýře hůl a berlu? Boli prut, jak říkají králiči. Nevím, jestli byste se zeptali děti, když držíte v rukou prut nebo hůl, jestli z toho mají radost. Oni ví, že když sáhnete po prutu, takže je na čase co nejdříve se sklidit. Pokud si vzpomínám jako malý kluk, tak to nejméně, z čeho jsem měl radost, byl pásek mého táty. Nevím, jak to dělal, ale on měl na kalotek vždycky pásek chycen jenom takových dvě poutka měl na každém straně. A opravdu mě se nikdy nepodařilo utéct. Ve chvíli, kdy položil ruku na pásek, tak už jsem neutekl. Velmi rychle ho odepnul a už ho měl venku. A tak já si myslím, že kdykoliv se řekne hůl, prut nebo nějaký výchovný prostředek, tak právě si říkáme, co na něm je potěšujícího. Osobně se domnívám, že lidem mající rádi 23. žalm nejednou uniká smysl toho pravého významu. Možná se u něj nezastaví a nedomýšlí to, z čeho má ovečka radost. A nebo když k němu přijdeme, tak si to vykládáme po svém, uděláme si nějaký svůj umělý falešný dojem, abychom to tak trošičku okrášlili. Ale já myslím, že by to byla škoda, protože my víme, že to, co náš pastýř má s sebou na pastvě, je pouze jen k dobrému pro každou ovečku. Jednání pastýře s ovečkami bylo vždycky o pokoji a vždycky bude. Máme teď na mysli toho dobrého pastýře, který to vždycky s ovečkami myslel dobře. A je jedno, co právě měl v ruce, anebo po čem sáhl. A David, jak vidíte, on to věděl, protože vychází jak jinak než z toho, co on jako pastýř má v ruce. On jako pastýř v případě těch svých oveček nosil též hůl a berlu. A když se tak na ně dívá, tak si říká, ovečky, ty se ale mají. Protože já mám v ruce hůl a berlu. A když tak přemýšlí nad tím, jak se o něj stará jeho nebeský pastýř, tak si říká, já se to ale mám, když můj pastýř nebeský má v ruce hůl a berl. A tak jsem se rozhodl, bratře a sestry, že spolu strávíme u této věty 3 biblické hodiny. Protože je dobře, abychom si jako boží děti právě ty věty, které se nám zdají možná tak trošičku zvláštní, anebo si je vysvětlujeme tak nějak po svém,
Rád bych, kdybychom se na ně podívali dopodrobna, protože opravdu hůl a berla v rukou dobrého pastýře hrají velmi důležitou roli. Nemluvě v tom duchovním slova smyslu. A tak to dnešní biblické bych se spolu s vámi rád pozastavil poprvé u pastýřovy hole. Příští biblickou budeme věnovat ještě jednou holi a pak tu další třetí se podíváme na berlu. Ať jsou nám i tyto předměty, dobropastýře, takovou duchovní vzpruhou na cestě víry a ať nám Duch Boží svatý pomůže k tomu, abychom si možná i více než dosud zamilovali právě tyto předměty, o kterých tady je řeč. Pojďme tedy v této první biblické se podívat na hůl. Jde pastýř, si sebou na pastu vždycky bere jenom to nejnutnější. Já si vzpomínám, jak mi rodiče najednou říkali, když jsem ráno šel na pastvu, nač to prosím tě sebou taháš? A dívali se, co všechno mám v ruce. Nač to taháš? A oni věděli proč, protože víte, zpočátku, když ráno vyrážíte na pastvu, máte před sebou celý den, a tak si řeknete ještě, když jste menší, co všechno budete potřebovat. A chcete si samozřejmě i hrát a chcete se možná i číst a možná si chcete ještě něco učit. A tak si toho tolik naberete a rodiče ví, že jsou věci, které je nemoudré sebou tahat, protože po chvíli na pastvě už litujete, že jste si to a ono vzal. Ono totiž nepřijdete a nesednete si na trávník a čekáte večer. Nekonečné přesuny za stádem vám dají znát, že tahat za sebou zbytečné věci se nevyplácí. Vedle toho, že jsem spoustu z těch věcí během nepostrácel a pak to se hledal, kde jsem to nechal, tak jsem se někdy za ten den s tím, co jsem si ráno vzal, pořádně nadřel. A to platilo i o oblečení, protože někdy bylo ráno chladno, tak jste se oblékl, po chvíli přišlo horko a celý den jste musel za sebou ty věci nosit. A pak už jste měl plnou náruč oblečení, nemluvě o všem tom ostatním, co jste si vzal. Proto pastýř dřív, než vyžene ráno stáro na pastvu a vyjde s ním, on opravdu přemýšlí, co skutečně bude potřebovat. Jestli opravdu to bude důležité, aby si to vzal. Doba, ve které žijeme, samozřejmě je o něčem jiném v životě pastýře. Ty už možná nemusí tak nutně přemýšlet, protože moderní pastýři mají k dispozici už různé dopravní prostředky, kterými si ulehčují život. Ti, co mají velká stáda, už mají k sobě nejenom koně, ale někteří už mají třeba na pastvinách i nějaké to auto, kterým se dopravují terénní. Jenomže my tady mluvíme v otázce 23. žalmu o době, ve které pastýř si na pastvu bral jenom to nejnutnější, protože to nosil celý den v ruce. Stejně tak tehdejší horské koliby, kde bývaly stáda přes noc, kde byla ustajená, tak oni byly vybavené opravdu pouze jen tím nejnutnějším. Já si vzpomínám, jak právě toto mě na Salaších nejvíce všeho fascinovalo. I když v době mého dospívání už jsme Salaš nevlastnili, měl jsem možnost do několika takových, většinou rumunských, vstoupit, anebo alespoň okénkem nahlédnout. A mě opravdu nejvíc udivovalo to skromné vybavení na Salaši. Opravdu tam bylo jenom to nejnutnější, co pastýř potřeboval k tomu, aby večer se mohl vyspat, nějaká postel a nějaký takový ten malý stůl. Opravdu jenom to nejnutnější. Stejně tak, když pastýř vyhnal ovce ven, bral do ruky jenom to nejnutnější, co potřeboval. Na zádech měl většinou nějakou tu brašnu, ve které byla schovaná svačinka, láhev s vodou, někdy nějaké ty pomůcky pro první pomoc pro své ovečky. Ale v jeho ruce nikdy nechyběla hůl. Je pravda, že se našli tací, kteří hůl nahradili kamením. I takový pastýře jsem viděl. Řekli si, co bych nosil s sebou hůl, se jinak někde ztratím, a tak používali kameny. Těch tam bylo všude požehnaně. A tak když některá ovečka šla, kam neměla, no tak se ohnul, vzal kámen a vyřídil to. Ale asi vám dochází, jak to vypadalo a nejednou i dopadlo.
Ne tak ten dobrý pastýř. David říká, Hospodin je můj pastýř a hůl v jeho ruce je pro mě potěšení. Nebeský pastýř po něm neházel kamení. A David se těšil z jeho hole. Dříve než vám řeknu, k čemu je hůl v ruce pastýře dobrá, vám popíšu, jak většinou hlavně na Blízkém východě taková hůl vypadala. Nejenom na Blízkém východě, já si pamatuju, jak mi ještě můj táta, když jsem byl malý, který pásával ovce, vyprávěl a jednou taky ukazoval, jak se taková hůl vyrábí. Byla to hůl, kterou si pečlivě vybral, a to tak, že v lese vyhledal malý stromek, který vyhrabal a uřízl až úplně u kořenu a využil té kulaté hlavy, která vznikne, když strom podkopete, malý stromek, a vykopete ho jakoby i z kořeny. Kořeny uřezal a tím, že ten širší konec s kořenem ořeže, tak vznikne hůl, která má na spodní části kulatou hlavu. Krásně ořezal a upravil tak, aby mu pevně padla do ruky. A musím vám říct, že když ji vzal do ruky a postavili vedle svého těla, tak první, co vás napadlo, je, že budil respekt. Já chci dnes položit důraz právě na první vlastnost hole pastýřově ruce a to je právě respekt u stáda. A my dřív, než se podíváme na cokoliv dalšího i příště, tak zůstaneme právě u té autority, kterou pastýř tím, že má tuto hůl v ruce, před stádem projevuje. David, pastýř, když tak vede na pastvu své stádo, tak jde před nimi s touto respekt budící holi. Ovečky ho poslušně následují, protože v něm vidí skutečnou autoritu. Toho, kdo je vede a koho musí následovat. Protože je jejich pán. Samozřejmě, že mohl jít i bez hole. Ale jak by takový pastýř vypadal? Jestli si vzpomenete, jak právě hůl dodává různým obrazům, na kterých je vyobrazen pán Ježíš, ten dobrý pastýř, jak jim dodává takový ten správný význam. I když většinou jsou takové ty obrazy, kde pán Ježíš stojí s berlou. To se podíváme později. Ale vždycky je tam tádo oveček a Ježíš před nimi, jak drží tu berlu v ruce. Je to jakýsi důkaz toho, že pastýř to má pod kontrolou. A je to tak správně. Víte, stádo, které by nad sebou nemělo autoritu, dříve nebo později by dopadlo špatně. Ovečky, když pastýř zapískal nebo zavlel, oni se okamžitě vraceli zpátky z cest, na které se vydali. A víte, zvláštní zvířata, a teď je jedno jaké domácí, oni velmi dbají na autoritu. A poznají, kdo má autoritu. Já si vzpomínám, jak jsem se někdy rozčiloval jako malý kluk, že mě koně neposlouchají. Mohl jsem dělat cokoliv, táhl jsem je za opratě, používal jsem bič a oni mě neposlouchali. Protože už jakmile jsem promluvil, tak oni na to nereagovali. Alebo velmi, velmi tak jaksi laxně. Ne takhle, když promluvil můj otec. Ve chvíli, kdy slyšeli jeho hlas, tak automaticky se postavili do pozoru. Když běžela kráva do kukuřice, stačilo, aby táta zavolala, ona se otočila a vrátila se. Já jsem mohl křičet, kolik jsem chtěl. I zvířata vypozorují, kdo má autoritu, kdo drží hůl. Protože já, i když jsem je doběhl, tak moji ránu moc necítili. Ale víte, když je doběhne někdo, kdo umí používat tento prostředek autority, tak oni to ví. Osobně si myslím, že když Bibli čteme o Mojžíšovi, který, když ho Hospodin posílá do Egypta, tak má v ruce co? Taky má v ruce hůl. Mám takový dojem, že ta Mojžíšova hůl byla též takovým obuškem. Ve slovenské Bibli čteme, že to byla palice. A odpovídá přesně tomu té zakulacené hlavě, kterou pastýř, tomu se pak dostaneme příště, kterou pastýř dokázal použít, že ji hodil na nepřítele, který napadal stádo. A když tak Mojžíš je poslán do Egypta,
On je poslán od stáda ovci. Pásil stádo tchánovo a po jednou ho Hospodin pověří tím těžkým úkolem. A víte, že Mojžíš se všemožně vymlouvá, že ho nebudou brát vážně. Pokud Mojžíš měl z něčeho strach, jako pastýř ovcí, bylo, že ve chvíli, kdy se postaví před faraona a před izraelský lid, on se bál, že nebude mít autoritu. A je čeho se bát, protože když není autorita, tak zbytečně se namáhá. On říkal, oni mě nebudou brát vážně. Vždyť já ani nevím, kým se mám zaštítit. A tak v 2. Mojžíšově ve 4. kapitole v 1. verši čteme, Mojžíš znovu namítal, nikoli neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Jinými slovy, ty nemáš nikoho, o koho by ses opřel. Hospodin mu řekl, co to máš v ruce? A on mu řekl, hůl, však jsem odešel od stáda. Hospodin řekl, hodí na zem. Hodili na zem a stal se z ní had. Mojžíš se před ním dal na útěk. Ale Hospodin Mojžíšovi poručil, vztáhni ruku a chyť ho za ocas. Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se z něho stala opět hůl. Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, říkal mu Hospodin. Když tě pošlu do Egypta, pošlu tě tam v moci, pošlu tě tam s autoritou a tou autoritou ti bude právě hůl, kterou máš v ruce. A tady přesně nám Bůh prozrazuje tady to, o čem mluvíme. Hůl v rukou pastýře, ovci, byla vždycky a je obrazem autority. Autority u stáda. Mojžíš tam jde jako pastýř, který vyvede Izrael a jde tam v boží moci. A všimněte si, Bůh mu nedá do ruky žádný prak ani šipy, nedá mu do ruky žádnou zbraň, ale dává mu do ruky obyčejnou hůl, o které Mojžíš věděl, že je to autorita před stádem. A víme, že před touto holí kapituloval sám farao s celou mocí Egypta, se všemi zbraněmi, protože tam přišel pastýř z holy. U moře to byla právě hůl, s kterou Mojžíš rozdělil moře, když udeřil do vody, rozestoupilo se moře. Co ještě udělal s tou holí Mojžíš? Vyvedl vodu ze skály, udeřil do skály a před tou autoritou se rozestoupila skála a vyšla voda. A mohli bychom pokračovat. V dokazování toho, co hůl v té době znamenala. Když ji hodil před faraonem, stal se z ní had. Stále ještě jeden příklad z novozákonní doby. Když Pán Ježíš byl vydán do rukou těch, kdo ho křižovali, a oni ho vystavili hanbě a posměchu, dali mu trnovou korunu na hlavu, tak ještě na něco si vzpomněli. Aby vypadal opravdu jako král v moci a v autoritě, tak co mu dali ještě do ruky? Hůl. Matouš 27:29. Upletli korunu z trní, posadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Když jsi tedy král, když říkáš, že jsi král Izraele, že ty jsi teda jejich pastýř, tak musíš mít v ruce hůl, aby tě brali vážně. Klekali před ním a posmívali se mu, buď zdráv židovský král. A tak tam Ježíš stojí s korunou na hlavě a z holí v ruce. Vnímejte, věděli i Římané, že Izraelci si zakládají na holi, která je obrazem autority. Ano, hůl v pravé ruce, protože věděli, že hůl je obrazem moci, obrazem síly a autority. Ale teď zpátky k holi našeho dobrého pastýře. Žalmista David má před sebou tu svoji autoritu před ovečkami a v té chvíli si vybavuje tu autoritu, která stojí nad ním v tom boží pojetí. Vidí, která ten jeho nebeský pastýř je pro něho tou nejvyšší autoritou a on jako ovečka je v roli toho, kdo mu, co mu přináší potěšení. A to prostřednictvím hole, kterou Bůh drží v ruce. Zkusme o tom přemýšlet. Do jaké míry nás těší hůl v boží ruce. Písmo nám říká, že Pán Ježíš, tedy Bůh, toho, koho miluje, ho taky trestá. To znamená, že koho miluje, nešetří z holy.
Dříve než dáme prostor, aby nás nepřítel zavedl někam a řekl nám, že toto a ono je ta hůl na nás, já věřím, že my jako křesťané chápeme, co tou autoritou v Boží ruce, kterou nás usměrňuje, je. A já chci položit důraz v prvé řadě na Boží slovo. Pokud si vybavíte našeho Boha autoritě v moci a síle, která nás vychovává, pak si představte tuto hůl. Nevím, jestli tady má Bůh jinou, lepší hůl, než je Boží slovo. Proto také mnozí před ním utíkají. Mnohým se nelíbí. Proto také mnozí si před ním zacpávají uši, protože je to ta nejmocnější hůl. Vybavují se mi v této chvíli proroci, kteří když přicházeli k Božímu lidu, tak na Boží rozkaz jejich úvodní slova se nesli v duchu: toto praví Hospodin. A víte, že někteří za to zaplatili životem. Cítíte tam tu obrovskou Boží autoritu: toto praví Hospodin. A každý posluchač viděl, že když toto a ono praví Hospodin, že je to něco, čemu se nesmí spírat. To proto, že Boží slovo přicházelo v obrovské autoritě. Stejně tak pro mě a vás, dnešní Kristovi ovečky, by tohle Boží slovo mělo být onou holí v Boží ruce. Vnímejte obrazem autority, kterou se vyplatí následovat. Boží slovo jde před námi a my jdeme za ním. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, tím slovem byl Bůh a to slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi a my teď říkáme, že jsme jeho následovníci. Ano, ta hůl jde před námi. Rozevírá nám cestu a my to víme. Tež se otevírají skály, z kterých proudí voda, abychom se napili a nezemdleli. Rozevírá se moře, abychom prošli v různých starostech a problémech. Boží slovo jde před námi a my jsme ho poznali a následujeme ho. Otázkou je, jestli jsme schopni, jako David, říci, tahle hůl je pro mě potěšení. Je to pro mě autorita, kterou se vyplatí následovat. Ovečky, když jdou za pastýřem, tak už jsme si řekli několikrát, oni neví, kam je on vede. Ale víte, stačí zvednout hlavu a někdy pastýř zvedl hůl a oni věděli, kterým směrem mají jít za ním. Víš, že když pastýř zvolil právě tuhle cestu, je to směr, který se vyplatí následovat, i když mu nerozumí. Otázka teď zůstává na mě a na vás, do jaké míry se nám to líbí, když Bůh zvedne hůl a řekne, půjdeme tudy. V tvé rodině, v tvém manželství, v tvém sboru. Nebojíme se ptát, je pro nás Boží slovo tolik potřebnou holí, která je symbolem Boží autority? A vůbec líbí se ještě věřícím 21. století být veden v Boží autoritě? Víte, nebojíme se ptát, je pro mě ještě písmo potěšením? A nebo mi svazuje ruce a nohy a všechno, co se dá svázat? Podle toho, co si někdy z Bible nejeden křesťan dělá, se zdá, že písmo už není potěšením. Už to není pro nejednoho křesťana žádná hůl, dokonce žádná autorita. Mnozí berou písmo jako nějaké doporučení, něco, čemu se můžeš podřídit nebo ne, nebo si to můžeš opravit, pozměnit. Nedivme se, že se ve stádu děje, co se děje. Nedivme se, že stádo dopadá, jak dopadá. Protože kdyby pro stádo ovcí pastýřova hůl nebyla autoritou, kterou respektují, dříve nebo později by přišel i jejich konec. Protože jakmile se ovečka dostane z područí pastýřovy hole, tak jí hrozí jednoduše nebezpečí ze strany různých predátorů, kteří číhají. A my víme, že písmo o nepříteli ďáblu říká, že obchází jako lev a hledá, koho by sežela, samozřejmě z těch na okraji. Stejně tak i křesťan, jakmile se uvolní z područí písma, bratři a sestry, jakmile pro nás už není písmo autoritou, dříve nebo později přichází nepřítel, který si podá toho člověka a stáhne z cesty. A tak bych si moc přál, važme si hole v rukou našeho dobrého pastýře a pána. Nechme se jim vést, ať je nám autorita písma svatého potěšením, stejně jako bylo pro Davida. A půjdeme ještě v dnešní biblické k té druhé vlastnosti hole, a to je dozor.
Hůl tam není jenom od toho, aby budila autoritu, ale je tam také, aby dozorovala nad stádem. Ano, ani dnes ještě nepůjdeme k nepřátelům tam venku, ale zůstaneme u dozoru nad samotným stádem. A písmo skutečně, když tak o tom přemýšlíte, není v prvé řadě tady za účelem, aby přivedlo ostatní sem, ale v prvé řadě, aby udrželo stádo pohromadě a aby nad ním zůstal dozor. Protože k čemu by přišli ostatní, když my bychom neměli jasno a my bychom nebyli pod ochranou pastýře? Ano, autorita je tu od toho, aby dozorovala nad tím, co jí bylo svěřeno do péče. V případě pastýře to byly ovečky a jsou to ovečky. A každý správný pastýř víme, že nad svým stádem bdí. Víme to už od doby, kdy se Pán Ježíš narodil. Když anděle přišli na betlémská pole, tak tam čteme, že pastýři nad svými stády bděli. A víte, s čím bděli? S holí v ruce. O tom nepochybujte. Což o to bdít na stádem, ale s prázdnýma rukama? Pastýř si neuměl představit, že by v noci, když bdí nad stádem, že by měl prázdné ruce. To by tam nemusel ani být. Ale právě ona autorita zjevená v holí dávala pastýři tu moc, aby bděl a aby dozoroval nad ovečkami, které spaly. Neuměl si představit, že by šel proti nepříteli s prázdnou rukou. A tak bděl v noci s holí v ruce. Dozoroval nad stádem. Já si vzpomínám na dobu, kdy jsem byl na vojně. Teď vy, kde jste byli, tak se vzpomínejte se mnou. Co vám dávalo, když jste hlídali v noci, někdy sami, co vám dávalo takový ten pocit určité moci a autority? Byla to zbraň. Já si vzpomínám, když jsem tak někdy, víte, to je hlavně, když jste nováček, tak hlídáte většinou s tím starším a ten starší řekne, víš co, všimni se, jak už jsem zrezl, říkali v Rumunsku. Já jsem zreznul za tu dobu, co ty jsi ještě byl doma u maminky. Já jsem zreznul na vojně. A tak víš co, já se teďko lehnu a ty budeš hlídat. A tak jsem někdy celou noc hlídal a slyšel jsem ho, jak chrápe. Samozřejmě, že jsem se moc nezdaloval od něj. Když si chrápe, tak jsem tam seděl vedle. Ale někdy jsem celou noc musel chodit sám. Představa, že bych šel do otevřeného tělesného boje s mými tělesnými svaly, to jsem si představit neuměl. Ale víte, představa, že máte v ruce kalašnikov se 40 ostrými, to je jiná káva. A dává vám to obrovskou odvahu, obrovskou kuráž a pocit moci, s kterou dozor můžete provádět beze strachu. Tak mám úplně živou představu, jak jsem častokrát, když jsem opravdu dostal strach, že jsem cítil, že něco není v pořádku, na těch polích, na rumunsko-maďarských hranicích, kde se pašovali koně a všechno, co se dalo. Úplně si živě vzpomínám, jak jsem odjistil zbraň a měl ještě lepší pocit. Nemluví o to, když ji natáhnete. Víte, že stačí už se jenom dotknout a dějou se věci. Vraťme se k pastýři. Hůl v ruce byl odznak moci v tom správném dozorování nad stádem. Že ať se stane cokoliv, mám v ruce něco, čím budu moci to ochránit. Stádo spí, ale pastýř z holí v ruce dozoruje. Dneska už pastýři ve Spojených státech a Novém Zelandu mají tež zbraně, ale my mluvíme o době, kdy měl v ruce hůl. Obchází stádo, bdí nad ním a hlídá ho, aby ho nikdo nepřepadl. Vidím v duchu Davida, jak když provádí noci tyto úkony, si přesně představuje svého Boha. A říká si, Hospodine, můj pastýř, bdí nade mnou z holí v ruce. A proto jeho hůl se pro mě stává potěšením. Bdí nade mnou s tím mocným slovem, které má moc mě ochránit od všeho zlého.
A jak to říkal apoštol Pavel Timoteovi? Protože od svého dětství znáš svatá písma, mohou ti dát spoustu věcí. V prvé řadě spásu. Už víte, jakou moc máme nad sebou? Podřídíme-li se písmu? Já si dovolím říci, že tato hůl našeho dobrého pastýře je vlastně prodlouženou paží Ducha Svatého, který lidem nejenom zjevuje svou vůli a úmysly, které s nimi Bůh má, ale také i je ochránce toho, aby v našich životech to Boží bylo jednoduše ochráněno. Aby nám to nikdo nevzal, aby to zůstalo uchráněno až pro onen den. A za to jsem velmi rád. Víte, žijeme v době plné zmatku. Duchovního zmatku. Dotírají na nás nejrůznější světonázory, filozofie, náboženství, křesťanská scéna je plná bludného učení. Na náš svět vyšli nejenom zjevní antikristové, jak nás před ním varoval apoštol Jan, ale i různí samozvaní spasitele. Však si poslechněte varování ještě jednou z 1. Jana 4.1. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. A 2. Jana 1.7. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle, a kdo takto učí, je svůdce antikrista. Mohli bychom pokračovat jinými místy. A nechme ještě promluvit samotného Ježíše Krista v tomto směru. Marek 13.21. A řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš, hle, tam je Mesiáš, nevěřte mu. Vyvstanou lží Mesiášové a lží proroci, budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru. A teď si představte, jaký pokoj, jaká útěka vchází do srdce každé ovečky Ježíše Krista ve chvíli, kdy si uvědomí, že nad tím vším bdí jeho pastýř s holí v ruce. Přesně to prožíval David, když říká, tvoje hůl, Hospodine, pro mě je potěšením. Nevím, jak pro ostatní, ale tvoje hůl, tvé slovo, je pro mě potěšením. Protože vedle autority nade mnou také i bdí. Víte, bdí, Hospodine, pro mě je potěšením. Nevím, jak pro ostatní, ale tvoje hůl, tvé slovo, je pro mě potěšením. Protože vedle autority nade mnou také i bdí. Víte, bdít znamená vlastně i preventivně chránit,

preventivně bdí nad jeho životem a tak tu jeho hůl opěvuje. Ptejme se i dnes, my současní křesťané, líbí se nám tahle hůl, s níž bdí Bůh nad svým lidem? Myslím, že moc ne. Mám teď na mysli dobu apoštola Pavla. On korinskému zboru jednou napsal 1. Korinským 4.21. Vyberte si. Mám na vás přijít? S čím? Přečtěte si to doma. 1. Korinským 4.21. Mám na vás přijít z holy? Nebo s láskou a mírností? Vyberte si, křesťané. Jaká byla jejich reakce, nevíme, co si vybrali. Někteří ho ale se snažili degradovat. Tvrdili, že na to nemá nárok přijít z holy. Poslechněte si tři verše, které předchází tomuto již přečtenému verši o holi. 18. verš. Někteří se začali povyšovat, protože prý už k vám nepřijdu, říká Pavel. Ale přijdu k vám brzo, bude-li pán chtít, a učiním si úsudek o těch domýšlivcích, ne podle toho, co mluví, ale podle toho, co dokážou. Království Boží totiž nezáleží ve slovech, nýbrž v moci. A pak říká, vyberte si, mám přijít v mírnosti, anebo si mám vzít hůl. A tak, bratře, sestro, chtějme i v této době vidět autoritu písma a jeho dozor jako něco užitečného pro mě i pro každého z vás. Vždyť právě v této dozorové autoritě nás náš pán vlastně chrání před hříchem. Dnes možná ještě nevidíme v tom a onom preventivním omezení žádný smysl. Tak jako děti, když je vychováváme, tak nevidí smysl v tom a onom, co používáme. Ale náš dobrý pastýř ví, proč nás v tom a onom omezí. V každém případě písmo říká, že to je pro naše dobro. Hovoří k našemu srdci ještě před nebezpečím, aby nás ochránil. Nechodíme pod kazatelů jenom ve chvíli, kdy už je nejhůře. Chodíme sem preventivně, aby nám pán ukázal, v čem a onem máme být opatrní a tak dále. Varuje a střeží naše srdce zavčas. Když si doma čteme písmo, jenom nás i kárá zavčas, když se vydáváme na nebezpečné mise, na nebezpečné cesty. Přivádí nás zpátky, když na ní zbloudíme. Duch svatý používá mocné Boží slovo preventivně k tomu, aby nás ochránil od cest, na které bychom se jinak vydali. A dělá to proto, abychom z těch stezek spravedlnosti pokud možno nesešli. A tak přeji si sobě i vám, aby tato hůl byla pro nás potěšení. Víc než dosud. Vím, že to není pro žádnou křesťanskou ovečku nic jednoduchého. Stejně jako to nebylo pro Davidovy ovečky. Navíc v době, kdy se proti tomu nejeden křesťan bouří a kdy se spod této autority chce uvolnit a uvolňuje. A nebo když je sám sobě autoritou. I takové křesťany máme v tomhle světě. Ale já prosím, nenechme se oklamat. Jedině tak okusíme, jak požehnané to je být ve stádu toho dobrého pastýře, který svou holi přináší svému stádu potěšení.

Vyslechli jste si 13. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Pan lesní si vyžádal Pavlíka, aby posluhoval panu faráři, vodil ho po horách, když by v nich bylo dítě, doma jako starý člověk. Puste ho, říkal Hajný, když přišel s tím vzkazem od lesního. Pan farář to nebude chtít zadarmo. Má děti rád a bude mu s ním dobře. A nejkrásnější chvíle pro Pavlíka byly, když pan farář vytáhl nový zákon, nosil ho vždycky u sebe a četl. Později tam bylo i mnoho takového, čemu Pavlík nerozuměl. Ještě dokud četl tu knihu o apoštolech, to se pěkně poslouchalo. A věru, kdyby nebylo na zemi Ducha Svatého, to by ti lidé nemohli činit takové divy. Ale potom přišel jakýsi list, že plí Římanům. Z toho Pavlík nerozuměl skoro nic, za to pan farář se nemohl dost nasytit. A byl nad tím vždycky zamýšlený, zvlášť jednou, když četl v tom listě slova: dokazuje pak Bůh lásky své k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus umřel za nás. Prosím vás, pane faráři, ptá se Pavlík, já bych tomu rád rozuměl, protože to je asi cosi dobrého. Máš pravdu, to je nejlepší, co může být. Kristus umřel za nás. Za nás? A já myslel, že umřel, když ho ti zlí židé ukřižovali. Jak to, že zemřel za nás? A proč? Potom pan farář zase otevřel Evangelium Janovo a četl tam o tom Mojžíši a o tom hadu a vyprávěl Pavlíkovi, jak ti židé šli z Egypta. A když byli velmi zlí, štípali je ti hadi. A oni umírali až hrůza. A když se ti ušknutí podívali na toho měděného hada, věřili pánu Bohu, takže je to prý uzdravilo. Víš, ti ohniví hadi, to jsou naše hříchy, pravil pan farář. Tak jako ten had visel na tom kříži, tak musel viset syn Boží na kříži za naše viny. Ale když tomu Pavlík dobře nerozuměl, začal mu vyprávět, jak ti Izraelští byli kdysi v Egyptě. A pán Bůh poslal Mojžíše, aby je odtud vyvedl. A jak ten zlý faraon je nikdy nechtěl pustit. Až se pán Bůh velice rozhněval a rozkázal svému andělu, aby v Egyptě pobil všechny prvorozené. A počínaje faraonovým synem až do posledního žebráka. Že by musel mezi nimi pobít i všechny prvorozené židy. Ale pán Bůh židům přikázal, aby v každém židovském domě zabili čistého beránka a jeho krví označili dveře. Protože tam, kde anděl uvidí krev, kolem toho domu přejde a nikoho tam nezabije. Tak vidíš, Pavlíku, i my jsme měli umřít za svoje hříchy. A ten pekelný faraon nás nechtěl pustit. Ale vidíš, pán Bůh dokázal svou lásku k nám. On ho dal za nás zabít místo nás, proto on je tím božím beránkem, který snímá hříchy světa. Najednou si Pavlík zakryl rukama tvář. Pane Ježíši, můj dobrý a drahý pane Ježíši, já už vím, proč tě tvůj otec nevyslyšel, když si ho tolik prosil a proč tě nevysvobodil, tak ty jsi musel umřít za moje hříchy? Jako ten beránek za židy. Proto máš tedy tu moc odpouštět lidem. Když si musel umřít za nás, my jsme toho příčinou. Chlapec stichl, položil se a schoulil se do trávy. Nevěděl, co dělá jeho laskavý pán. Ale když se za chvíli narovnal, byl sám. Kniha to ležela otevřená a byly nad ní kapky rosy. Od toho dne býval pan farář stále zamyšlenější, mnoho se modlil. Pavlík to měl rád, když se modlil. Ať už to bylo v horách, anebo v noci, když ho viděl klečet, tak on si také vždycky se svým pánem Ježíšem povídal a bývalo mu dobře. Jednou v sobotu, když už se druhý den blížil ke konci, slyšel Pavlík, jak paní lesní říká svému muži. Ten pan farář, místo aby se nám zotavoval, je každým dnem pobredlejší a bledší, jako kdyby ho tlačila nějaká starost. A prý už půjde domů kázat. To by věru neměl dělat. No, víš, ženo, ona si bez toho kázání nemůže být. Jako já bez lovu, anebo ty bez vařečky. Kdyby byl jako druzí, moc by na to nekoukal, jenomže on je řádný člověk. Když potom Pavlík s panem farářem šli horami, řekl najednou chlapec, je to pravda, že máte tolik starostí, pane faráři? Kdo pak ti to řekl? Myslí si to v myslivně. Trápí se, že jste bledlý. Myslí si asi, že jste nemocný. Ti se nemýlí. Jsem moc nemocný. Až na smrt.
a pro tuhle nemoc není na zemi léku. Toho nemá ani pán Ježíš. Vzal bílou pánovu ruku do svých malých, ani pán Ježíš. Pohlédl pán do soustrastně, starostlivě pohlížejících chlapcových očí. On má pomoc, Pavlíku. Ale... Tak ho proste, copak nevíte, že každého uzdravil, i toho šlakem poraženého. Třeba, že ho ani neprosil. Pojďte, budeme ho prosit spolu. Chtěl bys mi pomoc prosit? Víte, jako ti jeho služebníci, toho setníka v Kafarnaum. Když řekli, hoden je, aby mu to učinil. Tak nepros, Pavlíku, protože já nejsem hodný jeho milosti. No a jak bych vám mohl pomoct? Třeba kdybyste ho prosil, tak jako tam ten muž při těch dveřích. Víte, jak se ten pyšný člověk tolik chlubil a tamten se vůbec nechlubil. To máš pravdu. Taková modlitba ta by byla pro mě. A dal už farář nemluvil. Vrátili se odpoledne, dnes poněkud dříve. Pavlíku, veď mě, kudy chodíváš ty s Dunajem, nejkračší cestou? Říká po chvíli farář. Věru, to budeme ve vesnici, ale mnohem dřív. A když vy nemůžete běžet tak jako já. A nebojte se, je tam pěkná pěšina. Jinak bych vás tudy nevedl, protože mi to pan lesní přikázal, abych vás prý nevodil po kdejakých zvolách. Pan farář se musel zasmát. No, Pavlíku, kdyby věděl, kudy já se musel s tebou lézt, a neboj se, já mu to neřeknu. Protože nejkrásnější květy, to si pamatuji, rostou na těch nebezpečných místech. Na faře tam dostal Pavlík dobrou večeři. Na noci ho pan farář vzal do svého pokoje, ale nejdřív se pořádně vykoupal ve vlažné vodě. Toho po celotýdenním chození velmi občerstvilo. Chlapec se jen stěží dokázal pomodlit, jak byl ospalý. Cítil ještě, jak ho pan farář přikrývá. Ano, i na čele ho pohladil a políbil. A nic víc. Ale při rozbřesku se Pavlík jako obvykle probudil a posadil na lůžku. Rozhlíží se po neznámém místě, až se jeho pohled zastavil u okna. A už potichu vyskočil a začal se oblékat. Kdy tam už oblečený se svatou knihou na kolenou seděl pan farář. Ale nečetl, oči měl zavřené, jako by se v tom snu usmíval. Na nebi vstávaly červánky. Růžová záře pokrývala celý, jindy tak bledý kraj. Chlapec se vykradl po špičkách ven, ačkoliv v jeho krbce i tak nebylo slyšet. Umyl se u studny, utřel, učesal, zase se potichu vrátil. Pan farář ještě pořád seděl na tom samém místě, ale oči měl otevřené a hleděl na ty červánky, které si tu před oknem postavili hrad na nebi. Chlapec se přikradl, ani sám neviděl, proč klekl si k nohám pana faráře. Pavlíku, už jsi vzhůru? Ruka pánova spočinula na jeho čele. Vždyť je ráno. Dnes, pane faráři, nejste smutný. Dnes? Dnes ne. Dnes jsem velmi šťastný. A tobě to řeknu. Protože ty mi rozumíš a ty se budeš radovat se mnou. Představ si, já dnes v noci jsem našel cestu do sluneční krajiny. Víš, teď už ti můžu odpovědět. Už mám ducha Kristova. Já jsem ho přijal tak jako Marta, anebo jako ta rosa to sluníčko. Pojď, poděkuj se mnou pánu Ježíši, že mi všechno odpustil. Protože pak si musím trochu lehnout, nespal jsem celou noc. Ale to mi stálo za to. To byla nejslavnější noc v mém životě. A tak se pomodlili. Potom si pan farář lehl, jak byl oblečený na pohovku. Pavlík mu tam přinesl porušky z postele. Odpočíňte si, protože jak budete kázat? O to neměj starost. Ještě tak nikdy jsem nekázal, teď můžu být konečně svědkem Ježíšovým. Pavlík počkal, než pan farář usnul a zase vyšel ven. Chtěl odejít ve snídani, ale všimla si ho starší služka. Dala mu rychle kus chleba a hrnek mléka a teprv potom ho propustila. Pavlík běžel za dědečkem, už se mu po něm stýskalo. Za ty dva týdny ho viděl jenom dvakrát, jednou v boudě a jednou na pasece. Je mi tu bez tebe smutno, řekl mu, ale jen posluš lidem, kdo ví, k čemu ti to bude jednou dobré.

Boží syn všem hříšníkům na kříži vrátil máň. Rozehrál ledy s